0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: něco, bro.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se,

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh. Fresh Radio CZ. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day,

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Dobré ráno, přesně 6 hodin.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: No a jak dneska v Ostravě bude, tak počítejte s tím, že v pondělí 12. října ty maximální teploty v Ostravě vyšplhají na 14 až 16 stupňů Celsia. Bude ale spíše oblačno, později odpoledne by se mohlo rozjasňovat, ale úplně s přímým sluncem dneska nepočítejte. Teploty v noci kolem 6 stupňů Celsia a na horách do 12.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, volby v Ostravě do zastupitelstva města vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO ziskem 18 mandátů. Druhé bylo uskupení Srdcova, které vzniklo spojením ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků. Křesla získali i Starostové pro Ostravu a uskupení Ostravak a poslední stranou, která se dostala do zastupitelstva, jsou Motoristé. Ze zatím neznámých důvodů hořela v sobotu ráno maringotka v Metelovicích na Frýdecko-Místecku. 38letá žena utrpěla popálení převážně druhého stupně, a to zhruba na 80% těla. Požár popálil i o 10 let staršího muže na 20% těla. Kvůli umístění maringotky museli hasiči ohlídat i okolní les, aby nezačal hořet. Ve dnech 22. až 25. října se Ostrava opět stane centrem světového tance a bude hostit mistrovství. Organizátoři navazují na úspěšný ročník 2025, který do Ostravy přilákal více než 16 tanečníků z 12 zemí světa, no a letos očekávají ještě vyšší účast. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0 a v domácím prostředí si připsali teprve druhou výhru v 5. utkání. Vítkovice si připsali 4. porážku za sebou.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a pěkné dobré ráno přejeme taky i na silnice. Pozor si dávejte v Hlučíně, protože během noci tam měřili a namátkově kontrolovali policisté, hlavně ti dopravní, tak opatrně. Jinak v tuto chvíli 2 minuty po 6. hodině nehlásíte žádné komplikace, které by bránily průjezdu metropolí. Za to děkujeme, jezděte opatrně, pomalu a s Freshem. Vaše informace posílejte na telefonní nebo WhatsAppové číslo Fresh Radio 77 337 1036.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
7: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: A vítej Pražáku.
1: No dobrý, dobrý.
0: Tak jak v Praze, blaze?
1: Ty, hele, jako... Jo, jo. Ono, víš co, vždycky záleží strašně na tom, s kým tam jedeš, jo? A vždycky podle toho si tu Prahu užiješ úplně jinak. Takže aha, tak to prostě je.
0: A ty jsi to užil teda jak?
1: No já jsem si to užil tak jako na půl vlastně, no.
0: Tak, hele, my jsme... Tak s kým jsi byl?
1: Co to je strašně těžké. My jsme byli s jedním kamarádem, který to prostě jako má trošku jinak v životě. A o něm tak nějak jako, nebo o jeho setrvání v Praze nerozhodovalo jeho myšlení, jo, co budeme dělat, nebo kam si půjdeme sednout, nebo prostě jak se ten večer bude odvíjet, ale o jeho myšlení o tom, jaké to bude, rozhodoval jeho rozpočet.
0: Jasně. No jenom vám chci říct, že vaším hlavním posláním bylo zafandit Vítkovicím.
1: O to
0: a
1: šlo.
0: Jako přesně. Nic moc teda, chlapi.
1: No to my jsme byli rozhádaní už, víš, takže...
0: No tak to vám teda řeknu, to byl výkon.
1: Teda oni jako k Vítkovicím bych se pak vrátil samostatně, protože to do jednoho vstupu prostě nedáme, jo. To je kapitola sama o sobě. Ale musím teda říct, že poprvé v životě jsem se vrátil z Prahy s tím, že pocity jsou takové jako smíšené. Spíš jako negativní.
0: Co jsi viděl kromě haly?
1: No, Václavské náměstí, jo, nebo třeba byli jsme na Staroměstském, viděl jsem
0: Karlův
1: Orloj,
0: most.
1: Pod mě, Karlův most, Pražský hrad byl pod mě, v noci, a proč? Ptám se proč?
0: Jako v noci, už se stmívá docela brzo, tak
1: no,
0: jste byli v noci.
1: My jsme byli na Karláku fakt třeba jako o půl jedné jako ráno, jo, v noci, takže,
0: nesmíli, okay.
1: Takže my jsme tu dříve stihli,
0: ale front.
1: Říkám si jako proč byl pod mě? Přece, když prezident není v republice, tak je stažená jenom vlajka, ne, ale svítí.
0: Ale já nevím, já chodím na návštěvy ve dne, takže
1: jo, no tak
0: ti neřeknu.
1: My už příště, hele, my už příště půjdeme taky, jo, jako, to, o tom žádná. Nicméně musím teda říct a musím to potvrdit, že po víkendu jsem jako odpočatý, jo, je dobře.
0: Tak, aspoň něco.
1: Aspoň tak.
0: Jo, sice zafandili jste strašně, ale hlavně, že jste se nenadřili,
1: ale odpočinutý jsem.

0: že řešit tady ceny, jaké jsou v Praze, je úplně zbytečné, jo, protože prostě je to velké téma, je to hlavní město.
1: Zasvět nás, to stojí, jako hodně moc?
0: No, hodně moc.
1: Co?
0: Takhle, když chodíš do takových těch jako večerek, jo, Vietnamců, kteří, víš, kteří tam jako prodávají třeba
1: i... Jsi klasické třeba potraviny a nejíš v restauracích, jo?
0: Přesně
1: třeba.
0: Tak, přesně tak, jo, tak fakt jako přeplatíš... Capri Sun znáš, takový ten džus v takovém tom sáčku?
1: Asi jsem to někdy viděla.
0: Určitě,
1: jo.
0: Takový jako alobalový sáček.
1: No, 40 korun. No,
0: je v tom tak jako 2 deci, víc ne, jo. Tak 40 korun monitosy z Levného kraje teda, to jde vidět, že jsi Ostravák ještě pořád. Stojí 60 korun, jo, jako to je neuvěřitelné.
1: Jako v těch večerkách, jo.
0: Ano, v těch večerkách. Toto, takovýhle ledový čaj, který tady mám, normálně to je, promiň, to je... Litr a půl, jo, stojí ledového čaje, obyčejného, stojí normálně v obchodě 29, maximálně 29 korun. Já tento koupil za 70 a koukej, kolik mám z něho vypít, jo, jako já
1: šetříš,
0: nepiju ho radši ani.
1: Ale
0: jo.
1: Víš co, jako, a proč chodíš do těch večerek na těch frekventovaných turistických místech?
0: No, protože jsem prostě turista, blbý, víš,
1: no,
0: jako
1: tak, dobře
0: tak, to,
1: ti tak,
0: tak to je,
1: tak
0: ano.
1: Jako u Karláko nekoupíš.
0: To ne, já vím. Jako já vím, ale co je pro mě, jako, nebo co bylo pro mě nejzásadnější a co pro mě byla atrakce sobotního večera?
1: Najít toalety.
0: To ne, to, hele, tak to pozor, to bylo celkem jako v pohodě. Všude toalety 20 korun, nemám problém, protože měl jsem to štěstí klepu, že vždycky, co jsem na záchod šel, tak bylo čisto, jo. Ale pro mě byla největší atrakce... sobotního večera restaurace Five Guys, jo, to je americký fast food, který se tady k nám...
1: Pohodě, prosím tě, vynech značky a věci.
0: Který se tady k nám dostal asi před půl rokem. Je to ojedinělost.
1: Jo.
0: Obecně jako v Evropě se to jako nedělá moc, jo. A říkal jsem si, musím to vyzkoušet. Byla tam sestra, byli tam kamarádi, říkali, hele, je to bomba prostě, jo, je to, ty burgery, to je něco. A hranolky, ty smaží v burákovém oleji, jako to si pochutnáš. Tak dobře, no, jenom za sebe jsem tam nechal asi 600 korun, jo, za to meníčko, jako v pohodě, říkám si, dobrý, dopřeju si, proč bych nemohl, jo, ale zklamání jednak z toho burgeru a obrovské zklamání z toho, že pravděpodobně, Moni, jsem alergický na buráky, já jsem ty hranolky nemohl sníst, normálně se mi z krku udělala taková trubička jenom. Nemohl jsem dýchat, bylo mi těžko, no jako to byl zážitek, teda jako to ti řeknu.
1: Takže jsi poznal za 7-8 stovek.
0: Poznal jsem Ameriku teda, jako. Poznal jsem pravou Ameriku, no. Tak to mě teda jako hodně mrzelo, to jsem byl fakt zklamaný, no. Fakt, že jo.
1: Tak ale víš co, je dobře, že jsi v pořádku, jak jsi z toho vylízal? Potřeboval jsi nějaký zásah?
0: No naštěstí ne, tam... prodávali bezedný kelímek, aspoň něco
1: tak
0: za těch 6 stovek, tak jsem to propláchl. No.
1: Tak hele, tak asi alergický jako nebudeš.
0: Nic vážného,
1: klidu,
0: jasně, nic
1: jo,
0: vážného,
1: to,
0: ale
1: jako
0: myslím,
1: to
0: si, že, nějaký jako náznak, nějaké malilinké alergie tam bude. No.
1: Takže buráčky.
0: Za mě rozhodně 5 kluků nedoporučuju. Jako 5, víš, jako 5 kluků.
1: Já jsem to pochopila.
0: Já vím. No,
1: takže prostě tohle americké jídlo jako u tebe
0: ne,
1: propadlo.
0: Ne, tohle americké jídlo propadlo, já si raději zajdu na Kung Pao. 69?
1: Jo, za 60, tak možná tady na Hlaváku v Ostravě. Tam to možná ani není rád, že
0: to bylo číslo položky, 69. Růžový sok.
2: Největší výběr potěšení pro všechny. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinu.

0: poplatek.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: nehody, píše, jo. Turista, kterého neokradou, není spokojený turista. No jo.
1: Nebo možná jsi spokojený, když tě právě neokradou, tak si říkáš, aha, chápeš, jo, jakože...
0: Jo, co se no, to děje? Tady něco je špatně. Musím teda říct, že ale jako, co Praha má zvládnuté, tak to je samozřejmě jako pohybování se MHD, že jo. Jízdenka za 140 korun na den je podle mě jako pěkná cena a za těch 140 korun na den jsme využívali metro, tramvaj i autobus. Musím říct, že všechno navazuje jako dost krásně, jde to hned, takže opravdu to, co se říká už léta, jo, že v Praze se vyplatí nejvíc jezdit MHDčkem, tak je prostě svatá pravda, protože auto... My jsme s autem vyjeli jednou a to je jenom fakt jako odchodová na Westfield a nic, prostě neměli jsme kde zaparkovat, stáli jsme v kolonách, 5 kilometrů jsme jeli 18 minut, takže opravdu MHDčko, tam je prostě na jako špičkové úrovni, to se musí nechat.
1: Teda. Jo, jo. No a kam nejdál jste se jako vypravili, že jste potřebovali vůbec i to MHDčko? Já tam vždycky jako chodím pěšky, tak to je úplně nejpříjemnější,
0: no, jasně,
1: že jo? Protože
0: jasně.
1: Jako si všechno, co potřebuješ, tak si obejdeš.
0: My jsme byli ubytovaní na Chodově, takže my jo. Jsme to měli do centra jako ne, že daleko, ale pěšky se to jako nechodí z Chodova, že jo?
1: To ne, tam jezdí třeba 11, ale je to nějaký
0: 20 metrem, minut. My no. Jsme metrem,
1: jo,
0: to má
1: na
0: jako,
1: červenou.
0: No jo, jo, jo, jako 20 minut úplně v pohodě. Takže
1: jsi
0: takhle,
1: opatovat třeba jste jezdili, třeba.
0: Jezdili jsme přímo z Chodova.
1: Přímo z Chodova.
0: Chodov, přímo Chodov, tam jsme museli jít autobusem. Sorry, no a pravda je teda taková, že já mám jako ten problém, že vždycky minimálně jednou v Praze nastoupím, ne do špatné tramvaje, ale jako nastoupím do tramvaje, která jede jiným směrem, což se bohužel podařilo i tentokrát, takže my jsme asi zhruba o 2:30 ráno nastoupili do tramvaje, která nás měla odvést právě směrem na Chodov a ocitli jsme se někde na no, někde na druhé straně jako za řekou. A...
1: Aspoň jste měli zážitek za normální jo, okolnosti, no. Jako byste se tam nepodívali, že?
0: No jako noční Praha je zážitek sama o sobě, ne, to je jako, to je taky někdy zajímavé, takže jo, tak jako víš co, byl to jako fajn víkend, odpočinul jsem si vlastně jako ve finále, jo, no a neděle na hokeji, to je kapitola sama o sobě, no.
1: Bylo by fajn, abychom se dostali jako k tomu hokej, jo, my tady kecáme už 20, možná půl hodiny o Praze, ale ten důvod, proč tam byl právě vítkovický hokej,
0: ano.
1: Takže mohli bychom se teda dostat k tomu jádru pudla.
0: No už... tak se ptej, no, já ti odpovím.
1: Já vím, jak to dopadlo, já vím, že to jako je pro Spartu 3-0, jo, no, pro Vítkovice 0, takže
0: no, pro Vítkovice
1: porážka,
0: to je...
1: nebo která v řadě.
0: Ano, ano, a pro Vítkovice to je hlavně jako znamení toho, že jsme předposlední v tabulce a jediné, co nás jako zachránilo od toho posledního místa aktuálně, byla včerejší porážka Olomouce, jo. Olomouc hrála s Hradcem Králové, pokud se nepletu, a to byla jediná naše jako záchrana, která se prostě stala, jinak bychom byli poslední už, no. Tak,
1: no, atmosféra v hale?
0: Tak takhle jako Sparta to má jako vychytané, moc hezké,
1: tam,
0: jo,
1: tam být, jo,
0: atmosféra okay. Jako pěkná. I co se Spartianů týče, já jsem fanoušek, který to uzná, jako nemám s tím problém, ale i my, Vítkovičáci, jsme se hodně snažili, bylo nás tam docela hodně, to mě jako docela překvapilo, takže atmosféra fajn, ale ono to prostě jako nestačí,
1: no,
0: tam se musí...
1: Výsledek je druhá věc, no.
0: Tam se musí jako udělat něco jiného, tak já nevím, jako co, no. Možná bychom mohli vyslat modlitbu spolu.
1: Tak jo, vyšli.
0: Tak pojď, tak...
1: Pošli poslav.
0: Čekaj, tak já vysílám. Tak,
1: Ať už to konečně vyjde.
0: Vyjde.
1: Ti říkám, snaž se.
0: No, aspoň za 2 body.
1: Zařiď to.
0: Dělej.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: existuje nějaká písnička, která by nás mohla dneska nakopnout, tak pojďme do toho, protože tolik ospalých lidí teda dnes po ránu.
1: A já to viděl jako... i po cestě tady, byť no, moje cesta autem dobré. Z domů tady trvá asi jenom 4 minuty, tak jsem vnímal, že řidiči dneska nejsou úplně ve své kůži, tak nevím, co se děje. Tak možná od toho by tady mohly být k užitku jukeboxy.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: To znamená, že dneska při pondělku odstartujeme písničky na přání. Vy můžete zahrát něco někomu, co ho třeba nakopne,
0: třeba
1: pozbudí,
0: rozhýbe, dodá do žil nějaký, jak nevím, entuziasmus třeba, jo.
1: Rozmluví ho to, cokoliv. Je to jednoduché, právě teď stačí, když napíšete nebo pošlete hlasovku na náš
0: WhatsApp.
1: Nebo na naší aplikaci Fresh Radio. Tak pojďte na to, my čekáme na vaše vzkazy a to, co dneska budeme hrát.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Juboxy startují.
2: Jubox Fresh Radio. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: dobrý výběr třeba. Já mám toho frontmana kapely ráda, Damian se tuším jmenuje a ten se nedávno oženil dokonce.
1: Není to Damiano David?
0: Je?
1: Že jo?
0: No je, to je frontman kapely Maneskin.
1: Ano, on teď jako hodně dělá i svou vlastní tvorbu.
0: On žil
1: že...
0: i předtím, on to tak jako přilívá, vypadalo to, že odešel, ale neodešel. Pořád tam jako
1: děje
0: má tu kapelu.
1: Děje
0: a
1: se
0: dokonce
1: pořád,
0: fakt už má i svoji ženu.
1: Ale no tak,
0: já jsem si, jako teď jsem si jistá, že se normálně fakt oženil.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Tak počkej, já každopádně dohledávám písničku, kterou budeme Sáře hrát, jo, a myslím, že je to ta správná.
0: A kterou si přeje, doufám, že nějakou italskou.
1: Ve volném překladu se jmenuje Nejosamělejší, jo, tak nevím, jestli to je úplně pozitivní téma, ale bohužel i toto k pondělnímu ránu prostě může patřit, jo. Probudíš se v posteli sama a říkáš si, ach jo... No, proč jsem tak osamělá?
0: Třeba, jo, to pondělí to přežije, že a úterý bude lepší. To
1: třeba,
0: tak jako vůbec nemusí být.
1: Tak, a třeba se v úterý vedle někoho probudí, že jo?
0: Třeba.
1: Jako, jak to možné?
0: Jak to vyšleš, to přání do toho vesmíru, tak,
1: problém,
0: tak se to splní.
1: Není problém, tak
0: takhle, takhle i Damian vysílal, jo?
1: Jano.
0: A už má zase to možná.
1: Tak Sáry, hodně zdaru, ať to teda vyjde a my posíláme písničku. Dobré ráno přejem.

0: pondělí 12. října.
1: Aniž bychom to plánovali, taková krásná italská koncovka, že? To je první hodiny. Nejprve Maneskin, což je italská jako kapela.
0: Je to tak?
1: Jo, Damiano, no, David.
0: Jsme to jako
1: a,
0: hezky.
1: Ano, a teď Bobík. Sinclair s italštinou.
0: A Matia Bacar ještě
1: no,
0: k tomu.
1: No, jsem to.
0: Tak a je to, no. Tak pojďme, 7 hodin.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Ostrava a to nejbližší okolí dneska ve znamení oblačné až polojasné oblohy. Maximální teploty dneska na teploměru do 15 stupňů Celsia. Víc nebude, teploty v noci kolem 6 stupňů. Pokud se chystáte na hory nebo tam třeba bydlíte, jo, pozor, to je taky jako jedna z možností, tak tam dneska v maximech do 12.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Kdo z kandidátů se nakonec stane senátorem v Moravskoslezském kraji, rozhodne až druhé kolo. Ostravě se těší z podpory voličů starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová a nynější senátor Ondřej Šemetka. První pololetí školního roku sice sotva začalo, ale žáci 9. ročníků se už plně soustředí na přípravu na jarní termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Právě v říjnu je podle odborníků nejlepší čas začít se systematickou přípravou, například v kurzech. Pro přijímací zkoušky platí v příštím roce i několik změn, mezi ty méně příjemné, například zkrácení času mezi prvním a druhým dnem přijímaček. Oblíbená víkendová pauza totiž mizí. Sobotní sčítání hlasů z komunálních voleb přineslo v obci Malenovice na Frýdecko-Místecku jasný výsledek. Ostravský rodák Zdeněk Chlopčík uspěl, umístil se na druhém místě a obhájil post místostarosty. No a ten samý den přitom odstartoval i 14. ročník televizní show Stardance, do které se po pauze vrátil jako porotce. Fotbalisté Baníku Ostrava po slabém výkonu prohráli v sobotním duelu 10. kola šance ligy na půdě Bohemians 0-1.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré ráno taky všem řidičům na cesty v metropoli a nejen. Pozor na Klimkovický tunel, ten je opět a znovu svedený do jednoho tubusu, oba směry zatím bez kolon, ale počítejte s tím, že se zdržet můžete. No a opatrně ještě v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu, tam se srazily dvě osobní auta, na místě aktuálně probíhá zásah složek IZS, je to naproti fakultní nemocnice a vjezdu na ulici doktora Slabihoutka.
1: A nad Porubkou naproti rybníku máte tam policejní kontrolu, tak i na to myslete, šťastnou cestu.
2: Doprava.
3: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
5: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
5: Vyhrávej skvělé ceny! Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: je před námi Honzi týden, který bude dobrý, průměrný, anebo jako očekáváš nějaké nehezké, negativní zvraty. Jaký bude týden pro tebe?
1: No, tak týden, jaký bude týden? Já nevím, já si myslím, že týden bude docela pěkný, protože má být ještě docela hezky, nemá být úplně jako zima, má dokonce tam být i nějaké sluníčko, což jsou vlastně fajn zprávy. Pro fanoušky hokeje to bude taky fajn, protože v pátek se přesouvá hokejová Tip Sport Extraliga opět tady k nám do Ostravy. Vítkovice hrajou proti Českým Budějovicím, Třinec hraje taky doma proti Mladé Boleslavi. Takže jakoby myslím si, že tento týden by mohl být úspěšný.
0: Fajn, super, nás jako Fresh čeká takový jako řekněme klasický týden. To znamená, že nikdo, což je jako super, si nevzal dovolenou, všichni bychom tady měli být, jo.
1: No, tak to je, tomu, je velký úspěch. Tomu bych chtěl říct dokonce malý zázrak.
0: Tak jako, takové jako super sestavy. Kromě toho pravděpodobně se můžeme i ve čtvrtek potkat na živém vysílání z HRK, které bude probíhat právě v Gongu v Ostravě, takže jako značka ideál. Zatím klepu. Pokud se nic vysloveně zase jako nepokazí, tak ano, jak to občas bývá, tak by ten týden mohl být fajn.
1: Zní to dobře. Já se na ně docela jako těším, jo, protože člověk si vždycky uvědomí, já vím, že jsem tam byl jenom na víkend v té Praze, jo, ale jako člověk si vždycky uvědomí, že vlastně všude dobře, ale doma v Ostravě je opravdu, opravdu nejvíc.
0: Ty jsi se vracel rád?
1: Já jsem se vracel rád. Když jsme včera jeli po té D1 a vraceli jsme se a přijeli jsme na tu Rudnou, potom, víš, byli jsme ve Vítkovicích, říkám, jo.
0: Ty jsi byl jako otík, jo?
1: Toto je domov, toto je domov.
0: Domov, líbe se mi. A pak tak, spadl z kola.
1: Přesně, ale nějak tak jsem byl. No. Já to mám rád, já to tady mám prostě moc rád, takže mě to tady nikdo nevezme. A tak to prostě je.
0: Zrovna včera jsem nad tím taky myslela, když jsem se procházela takovou jako poloprázdnou Ostravou u obchodního centra Karolinu, teď myslím, tak tam bylo pochopitelně plno, tam se jel jako festival, ještě burger předtím těch, jo,
1: sezóny. Tam byly burgery.
0: Takže jako tam bylo lidi, ale čím dále si šel od toho hlavního místa, tak tím už to zelo prázdnotou. A já jsem šla až směr jakoby k Alfě, to znáš.
1: Ano.
0: A to už jsem fakt jako potkávala jenom sem tam
1: náhodné
0: kolem jdoucí, jo.
1: Venčení psů jenom.
0: Přesně.
1: Je mi to jasné, no nic. Prostě doma je doma a my zdravíme všechny, kteří poslouchají v Metropoli. Dobré ráno přejeme.

0: těch paforem, tak kdy bude zpátky Wednesday?
1: Jo, tak to
0: další, já vůbec, další série,
1: já neviděl ani jeden díl, prosím tebe.
0: Ty nevíš, ani jednu, takovou kočku si nesledoval.
1: Já jako vím, že ta frontmanka seriálu byla pěkná, ale to je tak jako všechno, jinak nic nevíde.
0: Ortegu, jako, jo. Dobře, tak Ortegu. Jo, tak pojďme dál, pojďme na jiné baby.
1: Jako mimochodem, my jsme jako dost nezaujatě mluvili o mém víkendu, trvalo nám to skoro hodinu, tak Moni, co ty? Já jsem zaznamenal, že ty jsi pekla buchty, nebo co
0: já
1: to bylo?
0: Já jsem jako nepekla buchty, ale byla jsem na výročí jednoho velkého pekařství tady u nás, takže my jsme oslavovali jejich 35. výročí.
1: No teda,
0: měli jsme to v Dolních Vítkovicích ve velkém, rozumíš, pojato, jakoby cirkus, takže jsem viděla, pozor, jo, kouzelník, žongléry.
1: Jo, líbil se ti žonglér nějaký?
0: Líbil se mi moc, protože jak žonglér, tak provazochodec, tak potom i pánové akrobaté, kteří lítali do vzduchu, tak končívali většinou své vystoupení jako nahoře bez. A musím říct, že jsi se ptal na ty buchty.
1: Tak byli, na pečeno
0: bylo. Jako byl, a pozor, my jsme to měli ty oslavy až do fakt nočních hodin, takže ano. Já jsem hlásila nějak kolem 11:30.
1: A ty jsi to moderovala,
0: tak jsem hlásila i pro české, i pro jakoby cizí zaměstnance té pekárny, že jim jako přijel autobus, že děkujeme jako za všechno, good night, jo, bye bye. A byla jsem z toho tak fajně rozjecovaná, klidně řeknu.
1: Tak jasně.
0: A vůbec jsem to neplánovala a přišla jsem domů kolem, dejme tomu nějaké jedné hodiny v noci.
1: Upekla si chleba.
0: Počkej, ne, zapla jsem televizi a dávali 50 odstínů šedí.
1: To nevymyslíš.
0: Tak jsem měla krásné ráno.
1: Tak ty jsi byla úplně rozhicovaná, podle mě. No a počkej, a mě zajímá, jestli pekaři měli na té akci jako jídlo nějaké.
0: No jasně, to
1: bylo to jenom pečivo, nebo?
0: Ne, to byl velký catering, to opravdu jako byla pompézní velká oslava. Opravdu.
1: Takže jako dobrý.
0: Jo, opravdu jako moc stovky lidí, zaměstnanců, takže je to jako ve velkém stylu. Moc fajn to
1: tak bylo. To je krásné, tak dneska pokud si říkáte, proč ta vaše oblíbená pekárna je zavřená, tak tady tohle je dopad.
0: Ne, byla jsem kolem, už jsem jela ráno a normálně fungovají.
1: Svítilo se, jo?
0: Pečou.
1: Všichni, jsou šikovné.
0: Jako
1: tak,
0: na značkách,
1: tak výborně, jo. Tak příští rok doufám, že budu pozvaný taky, protože já miluju od tamní pekárny jejich vortelu, jo. Kdyby náhodou někdo poslouchal, tak jako to
0: jo,
1: je.
0: Jasně, to
1: je božské.
0: Já teď
1: normálně.
0: Jako nevím, co to je přesně.
1: To je rohlík, ale, to je rohlík normálně jako s takovým jako rajčatovým kečupem, nebo co to je.
0: Ty, čo, a na tom je sýr. Jako myslíme stejnou, jo. Radši,
1: myslíme 100%, jo. 100%.
0: Já tam jako chodím na takový jako...
1: Na hoťánka, víš? Na
0: hoťánka.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i

0: nemá náladu na to vůbec ráno stanout, mluvit s lidma, natož jít do práce, že jo? To tak prostě bohužel je.
1: A ještě k tomu třeba zpráva, že u Ferony vytahují měřící zařízení, jo, je to jako čtvrtky zpátky, co jste si stihli všimnout, tak jenom, ať víte,
0: to vůbec.
1: Klasika, klasický to... začátek pracovního týdne.
0: Tak a to se ti prostě nechce a říkáš si, teď nevím, třeba si servírka, jo, mluvíme k tobě, milá Dášo, jo.
1: Třeba.
0: Říkáš si, ježišmarja, dlouhý týden začíná, já se na ty lidi dneska tak netěším. Tak pozor, máme tady žebříček nejlépe placených prací pro lidi, kteří neradi mluví s lidmi nebo neradi pro lidi pracují.
1: Aha.
0: Jo, pozor na to, my už víme, že je jako hodně těch zaměstnání, já ti dám 8 nabídek, jo. Mezi něma je třeba geovědec, jo, který si vydělá, když jsi potom dobrý geovědec, kdyby jsi byla výborný geovědec a zkoumala kameny třeba, tak si vyděláš i 2,22 milionů korun ročně, jo.
1: Pak to je krásné.
0: To tady v rádiu 100% nevyděláš, jo. Matematik. Takový jako matematik, který počítá rovnice úlohy,
1: ne,
0: ale
1: dál,
0: ne jako...
1: To jako jo, to, dobře, hoci to je úplně zbytečné téma, tohle pro nás.
0: Tak tohle je vzpomínková pro Marka Urbance, kolegy z odpoledního vysílání, protože technik výtahu
1: ano,
0: si
1: dělal výtahy,
0: v České republice může ročně vydělat až 2,5 milionu korun.
1: Můžeš zavolat Markovi a zeptat se, proč s ním seknul.
0: Chceš? Jako, já ho klidně vytočím, jo, to není problém, ale myslím, že bych
1: ho vytočil.
0: Vytočíš, no, oj, právě. Datový vědec, to asi není nic pro tebe, že?
1: Vůbec, pro tebe datový, jo, datový vědec.
0: No, asi ne, ale třeba takový astronom, to by
1: ne,
0: se mi
1: ne.
0: líbilo.
1: Je, možná líbilo, ale je tam něco reálného, jako vzhledem ke mně a k tobě?
0: No, 2,75 milionů korun ročně.
1: Dobře, ale jako je tam nějaká z těch profesí,
0: ne, já nepoznám ani malý velký vůz, takže já nepoznám ani malý velký, takže to ne. Inženýr počítačového hardwareu, ten si vydělá až neuvěřitelných 3,5 milionů korun ročně.
1: Ne, vůbec. Jako.
0: Ne, dobře. Předposlední nabídka, Moni, analytička kybernetické bezpečnosti, kdyby si byla.
1: Ani nevím, jaké se píše ve slově analytický.
0: Nechme to být, dobře, poslední možná nabídka, aha, Moni, a jinak budeš muset
1: se
0: zůstat moderátorkou.
1: Jako snaž se, ale perníku.
0: Softwarový vývojář. 3 miliony ročně.
1: To je málo.
0: Jo.
1: Proto nejdu.
0: Tak to nic.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Je čas vám připomenout, že nový týden začal. Stejně tak pro vás máme novou cenu, kterou vám v pátek budeme ve velkém dávat. 2000 voucher, Honzi, do Golf Park Hotka.
1: A to jsme tady ráno podle mě ještě neměli.
0: Ale měli. Akorát to se střídá, víš, jednou to máme my, jednou
1: to
0: mají odpoledničci, takže příští kolo budou mít odpoledničci a to minulé vlastně měli taky.
1: A příští rok to budeme mít zase my. Ale teď pojďme zpátky do přítomnosti, tedy do pondělí 12. října. Dneska startuje první kolo kvízu. Naopak, když se dovoláte a správně, respektive špatně budete odpovídat v rámci jedné minuty na naše otázky, tak se dostanete do finále. A pozor, dvojka do golf parku, to není jenom na golf. Jo?
0: Adventure golf, ale taky pozor, je to i do té restauračky výborné, kterou tam mají, takže to je jako super kombinace.
1: A já musím za sebe říct jako takovou tajnou informaci, že vaří výborně.
0: To není tajné, to je
1: Tak já myslel, že to jako tajné bude, no. Tak vaří výborně, jo. Je to fakt jako výborná kuchyně. Myslím si, že dvojka bude tak
0: akorát. Přijde vhod. Takže otázka zní tak jasná, jo. Co s tím provedete? Co s tím uděláte, aby to bylo vaše?
1: Je to tak? Tak buďte ostražití, buďte připraveni, protože kvíz naopak bude startovat už za chviličku.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
9: Bon appetit.

0: Naopak, je to jednoduché, stačí, když vezmete do ruky svůj telefon, vytočíte telefonní číslo tady k nám do studia, to je 77337136 a zahrajete si společně s námi tak, abyste v pátek vyhráli 2000 korun do golfparku ve Lhotce. Nebo v Lhotce?
1: V nebo V?
0: V nebo V? No, nevím, já
1: si,
0: nevím.
1: Můžeme to dát jako další kvízovou otázku.
0: Podle mě velhodce, ale je to jedno. Právě teď je linka odblokována, takže volejte. Ještě jednou připomínáme, že kvíz naopak má telefonní číslo 77 337 136. Dobré ráno.
2: Aloha, dobrý den.
1: Dobrý den, koho máme na druhé straně? Stačí nám přesní jméno?
2: Káťa.
1: Ahoj, Káťo.
0: Ahoj, Káťo, dobré ráno. Odkud nám voláš?
2: Ostravy, Poruby.
1: Super.
0: Výborně, zdravíme do Poruby, jen tak jako pro jistotu 10 otázek položíme. Ty na ně musíš odpovědět špatně, když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v pátečním finále. OK, ready?
2: Ready.
0: Výborně, my jsme ready taky. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď.
3: Kvíz naopak.
4: Kvíz naopak.
0: Káťo, krunýř má želva nebo králík?
2: Králík.
1: K čemu slouží televizní dálkový ovladač, Káťo?
2: Na předpověď počasí.
1: Může být?
0: Výborně. Čím se živí kadeřnice?
2: Stříhá nechty.
1: Na které části těla máme koleno?
2: Na hlavě. Hmm.
0: Jaké i napíšu ve slově mistr?
2: Tvrdé.
1: Dobře, co je více? 5+1 a nebo 2+3?
2: 2+3.
1: Perfektní.
0: Má dneska svátek Marcel, ano nebo ne?
2: Ne.
1: Výborně, v jakém měsíci začíná školní rok?
2: Lednu.
1: Mhm.
0: Kolikrát je písmeno I ve slově slivovice?
2: 20krát.
1: A Káťo, doplň nám přísloví, nemusí pršet, jak je to dál?
2: Stačí, když se brusli na ledu.
1: Dobrý, tak jo.
0: Teda ale jako na pondělí parádní výkon.
2: No, zaplatil jsem se, je to tak.
1: Káťa se pochlapila, čupr.
0: Navíc jako musím říct, že Káťo, ty jsi někdy už volala do kvízu naopak, nebo je to premiéra?
2: Volala.
0: Jako jde vidět, že zkušenost tam je, protože takhle kecat po ránu, to je prostě paráda.
1: Takové rychlosti, jak ti to naskakuje v té hlavě. Super, gratulujeme moc, v pátek tě poprosíme, jestli v tomhle čase můžeš být u mobilu, protože pokud budeme volat zpátky, ty to musíš vzít v časovém limitu, abys mohla vyhrát, OK?
2: Budu připravená.
0: Tak jo, Káťo, měj se do pátku hezky, užij si týden, čau.
1: Ahoj.
2: Děkuju, taky, ahoj.
0: Ahoj, čau, čau. No tak uvidíme do pátku daleko a kvíz naopak bude i zítra.
3: Kvíz naopak. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
4: Bon appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: pátka po 8. Toto je Zara Larsson a taky Fresh Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Počasí.
0: V Ostravě dneska maximálně teploty do 15 stupňů Celsia a takhle bude spíše ale oblačno, později odpoledne by mohlo být polojasno, v noci teploty klesnou na nějakých 6 stupňů Celsia, ve vyšších polohách maxima do 12 a oblačno.
2: Fresh zprávy.
3: Volby v Ostravě do zastupitelstva města vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO ziskem 18 mandátů. Druhé bylo uskupení Srdcova, které vzniklo spojením ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků. Křesla získali i Starostové pro Ostravu a uskupení Ostrava, KRO, a poslední stranou, která se dostala do zastupitelstva, jsou Motoristé. Se zatím neznámých důvodů hořela v sobotu ráno maringotka v Metelovicích na Frýdecko-Místecku. 38letá žena utrpěla popáleniny převážně druhého stupně, a to zhruba na 80% těla. Požár popálil i o 10 let staršího muže na 20% těla. Kvůli umístění maringotky museli hasiči hlídat i okolní les, aby nezačal hořet. Ve dnech 22. až 25. října se Ostrava opět stane centrem světového tance, bude hostit mistrovství. Organizátoři navazují na úspěšný ročník 2025, který do Ostravy přilákal více než 16 tanečníků z 12 zemí světa, ale to očekávají ještě vyšší účast. Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3-0 a v domácím prostředí se připsali teprve druhou výhru v 5. utkání. Vítkovice si připsali 4. porážku za sebou.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: 3 minutky po 8. Dobré ráno přejeme taky všem řidičům frešákům na silnice. Pozor si dávejte v Třanovicích na Frýdecko-Místecku, kde osobní auto sjelo z komunikace. Policie na místě. Pozor taky v Soběšovicích na Frýdecko-Místecku. Nedaleko zátoky Beach Club, tam nákladní auto bohužel srazilo chodce. Počítejte se zdržením.
3: A prosím vás na Rudné naproti Mercedesu. Hlídka, jsou tam.
0: Tak opatrně, další informace můžete posílat na telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136, pakliže chcete pomoct ostatním řidičům.
2: Doprava.
1: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM. Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Perníku, perníku. Od malé holčičky mám ráda Itálii a konečně jsem pochopila proč.
1: Poslouchám.
0: Jo, proč já jsem si jako malá holka vybrala tuhle destinaci.
1: Si.
0: Jednak mě už jako malou hrozně bavilo ten jejich noční život. Já jako 9letá holka, když jsme tam jezdívali s rodičem a radovčů, tak mě se hrozně líbilo, jak oni žijou večer. Jo?
1: Jasně.
0: To prostě jako, mě to úplně fascinovalo.
1: Jako jak žijou a večer? To mi musíš vysvětlit.
0: Že žijou, právě že žijou večer. Jo? Že aha. Ožívají, že mají ty siesty odpolední, to se mi tak líbilo.
1: Jasně, pak takže třeba, jsou nevím, jako produktivní i na večer.
0: Jo, oni
1: tomu
0: si v 21 hodin sednou třeba jako s přáteli na večeři a teď klidně ty 4 hodiny se baví, povídají si
1: pijou
0: o životě, přesně, koštujou, degustují, ale oni fakt jako jí kultivovaně, ne jak když tam najede národ český a místo degustace, která má trvat hodiny, mají snězeno za 20 minut, jo,
1: no,
0: protože
1: jasně,
0: no. Ty tam zavíš, jak
1: to. Je špatně, ano,
0: to je jedno, ale teď jsem se dočetla a o to jde, že existuje v Itálii zázračná vesnice.
1: No tak já poslouchám, v čem je zázračná, nebo
0: ty máš smůlu, ne,
1: obohaď
0: zázračná.
1: Mě. Ne, obohaď mě.
0: On je zázračná hlavně pro ženy.
1: Aha.
0: No.
1: Tak v tu chvíli mě to nezajímá už, ale.
0: Zkus se přemoc.
1: Proč zase vy? Jako proč zase vy? Já to nechápu.
0: No je to tak, jsme vyvolené.
1: Tak
0: a
1: díkej,
0: dožíváme no se nadměrně vysokého věku. Ty ženy, které žijou v té dané vesnici, jo, prostě se dožívají opravdu v nezvykle vysokého věku.
1: Pozor, jo, já si myslím, že světová statistika poukazuje na to, že ženy obecně se dožívají vysokého věku a obecně se dožívají víc než muži, jo. A já tím oni přesně řeknu, proč to je.
0: Aha, no tak jako když to víš, tak
1: říkej. Já to vím. My muži jsme po celý život vystaveni různým jako hrozbám, nebezpečím. A chráníme vás, takže jakoby tohle je ten důvod, proč se dožíváme jako míň, protože častokrát vás chráníme tak, že nezachráníme už sami sebe, víš?
0: Aha.
1: Třeba vás chráníme jako
0: že umíráte z ohledu plnosti.
1: Tak, vůči vám. je to vůči vám, jo?
0: A ta, italská,
1: a ta italská vesnice, tak to je jasné, to prostě tam, já nevím, tam musí tam být jako hodně skalisek, jo?
0: No, v celosvětovém srovnání mají tady ty ženy násobně vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou 100 let, jo?
1: Aha.
0: A jenom abys věděl, chápu, že
1: kolik je nejstarší obyvatelce,
0: tak kolem 100 let tam má jako spousta obyvatel ženského původu, víš, jako o to jde. Uh-huh. Dvě nejstarší ženy ve vesnici mají nyní 102 let.
1: Ano.
0: Jo, a odborníci očekávají, že v následujícím roce se tady tohoto jubilea dožijí i další místní ženy.
1: To je jak v Havířově.
0: Ale prosím se.
1: Podobné.
0: Tady tohle je na Sardinii.
1: Aha, no, tak říkám, no.
0: Horská vesnice.
1: Je to podobné, no. A kdybyste náhodou, dámy, se chtěli dožít nějakého většího věku, tak Beautiful Places bude právě na Sardinii. Stejně jako to je to a Briana Grace na Fresh Radio. Dobré ráno přejeme.

0: Viktor Šín, dobré ráno, 8 hodin 21 minut, tohle je aktuální čas, vy posloucháte ranní Bon Appetit s Monikou a Honzou. Téma věku je téma, které jsme dlouho neřešili a mě to docela překvapuje, že jsme to dlouho neřešili, protože ty trendy, respektive dožití a průměrný věk obyvatel dané země se zvyšuje. Co z toho plyne, jo? Že vlastně lékařské prostředky jsou dostupnější a je to lepší a lepší, proto se ten věk zvyšuje, jo? Proto se i na té Korzice, nebo kde jsme to byli,
1: sardiny,
0: ano, dožívají více. Průměrný ženy. Takový... ženy?
1: Jak myslíš?
0: Průměrný takový věk jednoho Itala, aha, jo, nebo všech Italů vlastně, takže průměrný věk Italů je 49 let. Což pozor, v tabulce to Italy řadí na první místo nejstarší populace v Evropě.
1: A co tím chceš říct?
0: No, že tady Italům kazí průměr lidi ze Sardinie docela.
1: To budou ti muži.
0: Nebo ženy. To budou ženy. To budou ženy, protože opravdu Itálie je na prvním místě v rámci nejstarší populace. Jo? Češi. Češi se vedou docela dobře, protože Češi aktuálně, co se týče průměrného věku obyvatel, mají něco kolem 43,5 let. Jo, což je dobře, takže jakoby ty držíš tu rovinu, já ji snižuju, že? A Aleš Bruna ji třeba zvyšuje, Moni, v klidu,
1: no,
0: jako nic si z toho neděli.
1: Každý máme svůj úkol.
0: Tak to je. No a vůbec nejlépe v Evropě jsou na tom, schválně, jestli si tipneš.
1: Asi netipnu.
0: Zkus.
1: Že budu úplně mimo mísu.
0: Ale třeba ne, Moni, to je vabank, jako zkus to.
1: Myslím si, že hodně dlouho žijou třeba Švýcaři.
0: No. Hele, Švýcaři tu nejsou. To nevadí, ale to vůbec nevadí, protože tohle je fakt jako vabank, tohle je těžké. Ale vůbec nejlépe jsou na tom v tuto chvíli Irové, Kyperčané, Lucemburčané a Islanďané. Hmm. Jo, a vůbec nejlépe je na tom opravdu Irsko, protože tam má průměrný obyvatel aktuálně 39,6 let. Hm? Tak dobré, ne?
1: No asi jo, no.
0: No. Každopádně pojďme se vrátit k tomu k té délky dožití u nás v Česku, jo? Pojďme být jako lokální. Muži průměru se v Česku dožívají 77,5 let. A ženy, no, tak to se podrž. Ženy až 84 let v průměru.
1: No,
0: v průměru.
1: Jako, ale to je to, co jsem ti říkala, prostě žijeme déle.
0: My za vás nasazujeme život. Tak to je. A proto umíráme dřív?
1: Taky by se to dalo pochopit, takže nevydržíte prostě.
0: S tou výdrží se jako, někdy bojuje,
1: tady,
0: no.
1: Je tady terminologie důležitá.
0: Já bych tohle téma opustil.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech

0: 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední vrakfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: Bon appetit 8:33. Máš dost lásky, Honziku?
1: To...
0: Neptám se zrovna teď.
1: To je dobrá otázka.
0: Obecně.
1: Já myslím,
0: máš
1: že
0: dost lásky?
1: Jo, jo, jo.
0: Takže je velký předpoklad, že láska by tě mohla na tomhle světě udržet dlouho a mohl by si jako žít, požít, jo?
1: Ano, ano, mohl by to být jeden z těch důvodů, tedy proč bych se mohl dožít průměrného věku alespoň 77 let.
0: A teď je otázka, kolika ti by ses chtěl ty osobně dožít? Kolika ti let?
1: No, to je, víš co, tohle je jako sporné, protože jsou lidi v 90, co jsou aktivní, aha, jo, a fungují, ale jsou lidi, co mají 70, 65 a už jako jsou víceméně ležáci.
0: Zavři
1: to já
0: očka.
1: Nikdy nechci být.
0: Zavři očka a řekni mi teďka, když se fakt zamyslíš a měl by ses vidět jako starší člověk.
1: Ano.
0: Teď nebudu schválně říkat důchodce, protože každý máme ten důchodový věk v sobě od jiného data.
1: Jasně,
0: jo, prostě
1: dobře.
0: To cítíme každý jinak.
1: Rozumím.
0: Ale kde ty se vidíš jako za dlouho? Jaký budeš u vozovkách právě ten dědeček?
1: Vidím se, že je mi 79.
0: Jak vypadáš?
1: Pěkně. Docela dost jsem zhubl.
0: Kvalitní oční, aha, ideolog, nejenom oční lékař, kvalitní. A co dál?
1: Zhubl jsem dost.
0: Aha.
1: Mám velký rodinný dům.
0: Aha, myslím, že rozpočet.
1: V Luhačovicích.
0: Takže vlastně i rozpočet.
1: Rozpočet taky, mám tři účty.
0: Dobře, bankovní. A vidíš, jak jsi se k tomu majetku
1: dostal? Jo, vidím, musím zpátky, to mě bylo 44.
0: Máš ještě 20 let skoro, ne?
1: Aha. Jo,
0: a co provedl takového?
1: No nic, otevřel jsem si podnik.
0: A jaký? V Luhačovicích
1: papírnictví.
0: Jako... a myslíš,
1: v Luhačovicích, ne, v Luhačovicích mám papírnictví na promenádě. To mi začalo vydělávat, no.
0: A jasně. Prosím tě, co tam tiskneš, parte nebo...
1: Tisku obaly na oplatky, no jo, mám to, je
0: tak
1: to.
0: Tak jo, tak ti teda gratuluju, to
1: je
0: mít krásný věk.
1: Hena.
0: A kolik jsi říkal, 70, kolik?
1: 79, jsem na tom baráčku v Luhačovicích a ještě tu jsem, ale už si prdím do kalhot, no.
0: Fakt? Ne, dobež vitální.
1: No, 79 to už je věk,
0: ono
1: to víš,
0: hele,
1: to víš, počkej, vidím, to ty...
0: A
1: ty jsi přijela na návštěvu.
0: Já a jak?
1: No přebali jsi mě přijela.
0: Ale nepřiběhla jsem rovnou pět, že bych z Ostravy doběhla.
1: Na invalidním vozíku si dojela.
0: Fám, že je elektrický.
1: No, tak samozřejmě.

0: jako první. Toto je Dom Dola a Danger, Danger.
1: Kromě jiného těch tracků dneska nasazených je velká spousta, protože Aleš je vždycky plodný, on je nejplodnější v neděli večer, anebo v pondělí ráno, kdy vždycky jako pošle směs vypsaného toho nového, co tady pro vás v rámci nejenom Bon Appetit, ale vůbec celého Fresh Radio budeme hrát, jo?
0: A to vás baví, my vám hrajeme, abyste byli po ránu prostě svěží, fresh a aby to během toho dne utíkalo o něco rychleji, takže tak to prostě je, že jo? Je to chlapík, je to chlapík.
1: Je to chlapík Aleš, on žije v Beskydech a jak jsme se bavili o té dlouhověkosti, tak já si myslím, že ten čerstvý vzduch jako zrovna na něho má pozitivní vliv.
0: Já si taky myslím, že Beskydy Vysala je obecně bude něco jako ta italská Sardinie, kde se lidé dožívají víc, ale tady pozor, v Beskydech to bude naopak, tady se víc dožívají muži.
1: A ty si říkal Vysalaje, si zmínil.
0: Vysalaje, no
1: počkej,
0: tam bydlí.
1: Jako Aleš Bruna je z Beskyd z Vysalají přímo?
0: Ano, ano.
1: A proč
0: ano.
1: Já ho mám zacíleného někde kolem Ostravice?
0: Tak to tam je, ne? Kousek jako všechno víceméně.
1: Ale jako Vysalaje mě nenapadly přímo jako Vysalaje, jako Vysalaje. A to přitom znám to místo.
0: No, je to
1: tak?
0: Tak
1: jezdila jako holka.
0: No vidíš to? Jak je
1: to a to tam určitě už Aleš svět... byl tehdy.
0: No to on už měl první chatu. První chatu už měl postavenou, prosím tě to.
1: První jako... biznis.
0: To si nemyslí, Aleš. Aleš ví, co je dobré, takže
1: my tak odbočili,
0: zdravíme Aleše Brunu, to je náš hudební mák, který servíruje tyto novinky a za chvilku naservíruje třeba taky novou Carly Rae Jepsen. To je ta, která kdysi dávno udělala takový ten slavný hit Call Me Baby. No, je to tak. Call Me Maybe.
1: On je Maybe nebo Baby, a teď nevím,
0: ne,
1: se přiznám.
0: No, myslím,
1: jo, ale
0: maybe.
1: Možná asi Maybe, jo. Asi jako Call Me Maybe.
0: To už je vlastně taková jako old schoolovka skoro, vlastně,
1: no,
0: dá se říct.
1: Je to už pár let.
0: Je to dávno, no. Tak,
1: no. Ale tak ono to zase někdo opráší, dá a přidá do toho.
0: Ježiš, hlavně
1: víš,
0: to ne.
1: No, udělá remix a zase máme novinku na skladě.
0: Já bych to nechal takhle, jo.
1: Včera mimochodem jsem byla s Vojtou, měl půl kolonu a my jsme teda byli, že...
0: Jako tvůj
1: se
0: syn.
1: I bavit, můj syn měl ano? Včera půl kolonu a končila tou, řekněme, zábavou,
0: ano?
1: Volnou, kde si tanečníci mohli chodit psát na psání.
0: No Monia, kdo přišel pro tebe?
1: A to bylo, počkej, pro mě, nejen jako Vojta pochopitelně musel, jo, ale jde o to, že tam bylo dost rodičů a najednou se ozvalo podvod od Nedvěda, jo.
0: No jasně,
1: a teď všichni se zvedli, ty rodiče se zvedli, že jako půjdou a já říkám, sedněte si, to není Nedvěd, to je Kelina. Jo?
0: Jsi zaprajeřila, co?
1: Takže, jo, jo. Jo, ale tak jako i Kelina jsme dali.
0: A kde to mají vůbec? Je to v Alfě?
1: V Alfě to měli,
0: je to pěkné, co? Jako
1: je to, je to velké, ten prostor je fajn, takže
0: tak
1: se
0: super.
1: Ve
0: tak jsi si trsla, no, tak to mám radost.
1: Jsem si trsla,
0: to si ani neřekla. Jako.
1: Dokonce jsem si hodila ten...
0: Valčík.
1: Že by měl ze mě radost.
0: No, tak výborně. Tak jo, tak pokračujeme za chvíličku dále, buďte s námi, přejeme dobré ráno, jsme Fresh Radio.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: No, super.
5: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz
6: Fresh Radio.

0: dneška jsem si to nemyslela, ale musím říct, děkuju ti za hezké ráno, protože teď už jsem si jistá, že to bude pěkný týden.
1: Počkej, ty jsi spala ale dneska, jsi dneska spala jenom 3 hodiny?
0: Já jsem spala ze soboty na neděli jenom 3 hodiny
1: no.
0: A včera z neděle na pondělí taky jenom 3 hodiny. Takže teď už jsem si jistá, že ten týden bude fajn, ale řeknu ti, jako ráno jsem měla úplně jiné pocity.
1: No počkej, tak jaké máš na dnešek plány? Jako doufám, že jdeš spát, že jdeš odpočívat.
0: No, nejdu, jako, znáš to, ne? Prostě jako pondělí to je jako nejšílenější den v týdnu, takže já pojedu až jako do večera, ale pak se těším, že bude 8 hodin.
1: A ulehneš.
0: Přesněji 20 hodin, 20.00 a já se odeberu do říše spánku.
1: Já jsem si říkal, že mi přišlo divné, že jsi mi včera odepisovala tak pozdě večer, někde kolem 11.
0: A to jsem byla teprve jako na cestě domů, jo? No, takže vážně dík.
1: No nic, tak my děkujeme, milí naši moji frešáci. Tohle byla ranní show Bon Appetit, Monika Rudová, Honza Pernický. Pondělí je za námi, tedy minimálně jako to pondělní ráno je za námi.
0: Jako v klidu, my víme, že vy teprve do práce jdete, ale... No. Vám, že sdílíte naši radost, že my jsme to přežili.
1: Prosím vás, zvládněte dnešní den v poklidu a v míru a budeme se na vás těšit opět zítra od 6 hodin.
0: Když už, tak o nic nejde, že? To si vždycky musíte říkat, že? O nic nejde,
1: jo,
0: nejde o život, nejde je to o prostě život, jenom pondělí ráno.
1: No, teď, zítra bude úterý už.
0: No a je to.
1: Tak jo, mějte se, těšíme se zítra v 6 hodin. Ahoj!
0: Papa. Papa. Tak čau!
1: Čau! Nazdar! Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně. Tak asi jdeme, ne?
0: Ještě zprávy.
1: Tak my jdeme. Tak čau! Bon appétit.

0: Fresh Radio, 9 hodin, pojďme na to. Jak dneska bude?
1: Počasí.
0: To se zodpovíme právě teď. Dnes v Ostravě a okolí ty maximální teploty na rtutě teploměru vyšplhají na 15 stupňů Celsia, bude polojasno. Později odpoledne oblačno a na večer zase možná polojasno. Nicméně teploty v noci klesnou až na 6 stupňů, takže zatopte si, ať vám není zima. Na horách dneska v maximech do 12 stupňů oblačná obloha a večer i s možností dešťových srážek.
2: Fresh zprávy.
3: Tak kdo z kandidátů se nakonec stane senátorem v Moravskoslezském kraji, rozhodne až druhé kolo. V Ostravě se těší z podpory voličů starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová a nynější senátor Ondřej Šimetka. První pololetí školního roku sice sotva začalo, ale žáci 9. ročníků se už plně soustředí na přípravu na jarní termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Právě v říjnu je podle odborníků nejlepší čas začít se systematicky připravovat, například v kurzech. Pro přijímací zkoušky platí v příštím roce i několik změn, mezi ty méně příjemné například zkrácení času mezi prvním a druhým dnem přijímaček, oblíbená víkendová pauza, totiž zmizí. Sobotní sčítání hlasů z komunálních voleb přineslo v obci Malenovice na Frýdecko-Místecku jasný výsledek. Ostravský rodák Zdeněk Chlopčík uspěl, umístil se na druhém místě a obhájil post místo starosty. Ten samý den přitom odstartoval i 14. ročník televizní show Stardance, do které se po pauze vrátil jako porotce. Jednu z nejtěžších možností postavil před fotbalisty Baníku Ostrava páteční los MOL Cupu. Slezané se v osmifinále střetnou na pražské Letné z rivaly ze Sparty. Úředním termínem je středa 28. října.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Problémy v Soběšovicích na Frýdecko-Místecku, kde se srazilo nákladní auto s chodcem, se stále vyšetřují. Na místě je policie, buďte opatrní nedaleko kempu pod Husárovkou a opatrně prosím taky na havárii osobního auta, které sjelo z komunikace v Třanovicích na Frýdecko-Místecku. Policie došetřuje situaci.
3: Pozor na Rudné, směr Poruba, na úseku od Pajrontu k Hornbachu právě překážková dráha, první v levém kamion a za 50 metrů asi v pravém osobní auto. Tak bacha na to, a jinak jste se ptali na zastávku Don Bosco, která zatím není obsluhovaná, tramvajová, tak do pondělka, do 19. října. Takže jako super.
0: Tak amen.
3: Že to tady skoro.
0: Mějte se, ahoj.
3: Čau.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM. Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freši zdraví Marika Tušková, tentokrát tu pre vás mám Paľa Haberu a Danielu Peštovú. Tí sú spolu už od roku 2001. Čiže, ak by ich vzťah bol mobil, už by mal dávno nárok na dôchodok. Paľo priznal, že aj oni majú doma občas nejakú tú búrku, ale vraj sa ju snažia zvládnuť komunikáciu. A potom prišlo priznanie z jeho strany, ktoré by možno Daniela radšej ani nepočula v rádiu, ale povedal to a ja to budem tak trošku citovať. Povedal, že je hluchá ako poleno. A že spieva z tóniny do tóniny, ale pozor, dovolil jej doma spievať, koľko sa jej len zachce. No tak tomu sa hovorí pravá láska, že? Alebo veľmi dobre nastavená poistka proti rozvodu, čo poviete? No, vyberte si sami.
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz Hollywood a suma, pri ktorej si človek povie, za toto by som si nechal opraviť nielen tvár, ale vlastne auto, barák, záhradu, wow! Dennis Richards podstúpil lifting tváre, za ktorý mala údajne zaplatiť až 200 000 dolárov. Počuli ste dobre, 200 000 dolárov. Za tie peniaze by som očakávala, že po zákroku dostanete nielen novú tvár, ale aj novú identitu, auto a aspoň dve dovolenky. Nič menej, Denise sa po predchádzajúcich nevydarených úpravách rozhodla, alebo teda Denise, pardon, pre veľký zákrok a výsledok už zaujal verejnosť. Tak uvidíme, či sa to tentokrát Hollywoodu podarilo a aké budú ohlasy. Ja aj teda držím palce za mňa, stále rovnaká baba.
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Funguje to, funguje to. Dobré dopoledne po víkendu, pondělí. Na cestách, jo, máme veselo, čtyři záležitosti aktuálně. A to tady konkrétně v Ostravě. Na sjezdu, kousíček od Rudné. To je vlastně Frýdecká, co vede směrem k Marku Urbancovi, tak na Frýdeckém potkáte nehodu dvou osobních automobilů. Novojičínsko, Příbor, Štramberská ulice, dvě osobní auta na místě zasahují záchranné složky. Novojičín, tentokrát je přímo město Novojičín Palackého, dvě osobní auta. A zpátky do Ostravy na Sokolské třídě, na úrovni křižovatky u... Kde to je? U radnice? Možná někde kolem radnice, dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
6: JJ

Já tady koukám, sice se do politiky nepouštím, ani moc nesleduju, ale neodpustím si tu poznámku. Objevily se informace už přes víkend, vlastně v pátek se americký prezident Donald Trump dohodl s Putinem na tom, že od něj bude odebírat naftu. Tak si říkám, to je takové zvláštní rozhodnutí trošku. A tak co, no, žijem dál. Politika je prostě svět úplně jiný, mimo běžné chápání asi nás obyčejných lidí. Máme za sebou víkend, relativně teplý, ale vypadá to, že asi poslední. Já jsem poprvé letos v uvozovkách, co se týče té druhé části roku, vytáhl kalhoty, ve smyslu mám tepláky normálně. Tepláky jsem neměl x let, ale dostal jsem od své drahé nedávno tepláky a musím uznat, že mě to baví. Ještě si pořídím buřinku a budu jak Bohuš. Ne buřinku, jak se to jmenovalo? Rádiovka!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
1: Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Poslední Vrakfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Vrakfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

Mám tady takovou jakože informaci na téma sociálních dávek, které někteří pobírají samozřejmě. A hlavně je to neúplně pozitivní, protože byla nedávno zavedená superdávka. Trošku o tom vím, něco vím, ale fakt jenom velmi málo, protože mamka musela řešit najednou takové věci po té, co nám taťka zemřel. Tak jsem s ní samozřejmě absolvoval loni, nebo předloni už to, ne, loni to bylo. Objížděl všechny možné úřady a podobné věci. A když jsem potom viděl, kolik je vypočetli vdovský důchod a podobné věci, tak jsem říkal, aha, jako z čeho má žít. A teď je to tak, že vlastně ta superdávka trošku změnila podmínky a hlavně znevýhodnila spoustu lidí, hlavně si myslím důchodců. Takže existuje jakási sociální pomoc v nouzi a o tuhletu sociální pomoc v nouzi si od počátku letošního roku do konce srpna požádalo 5x více lidí než loni, protože právě superdávka jim rozhodila ty příjmy. No tak asi mám nové téma, co proberu s mamkou, a zase mě čeká absolvování po úřadech, ale jako samozřejmě ty peníze prostě dneska jsou alfa omega, co si budem povídat. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 2 minutky zbývají do 11. hodiny. Na cestách nic nového nepřibylo, ale stále tady visí ještě 3 znářezy v našem regionu. Tedy zopakujeme Nový Jičín, respektive Novojičínsko, obec Příbor, Štramberská ulice. Koukám před nějakou restaurací, tak opatrně, když tak. 2 osobní auta. Nový Jičín ještě jednou, tentokrát je Palackého křižovatka nebo kruháč s ulicí Dlouhou. Tam následky osobních 2 osobních automobilů. A v Ostravě v centru Sokolská třída na úrovni odbočky k soudu a mám pocit, že tam se něco rekonstruuje, že jo? Takže se tam asi dá očekávat, že tam sem tam něco se pošťouchá, jako v tomto případě 2 auta.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Co?

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Víkend mnoho lidí, včetně i mě, dokonce využilo k nějaké venkovní aktivitě. Byli jsme včera na houby a našli jsme výjimečně tady konečně něco málo. Ale zase je třeba konstatovat, že hodně toho bylo takzvaně prožraného brouky, takže velká část, možná polovička košíku šla ve finále do koše. Ale koukám, ne všechny aktivity vyšly některým lidem úplně ideálně. Naopak tohle je hodně smutné, protože koukám na zprávu někde na jihu Čech, jestli vím dobře. Vyšetřují policisté tragickou nehodu, která je vlastně z dnešní noci, kdy muž nezvládl jízdu na skateboardu v noci a narazil hlavou do zdi domu. A následná asistence už byla naprosto zbytečná, protože takzvaně na místě zemřel. No jako obdivuju kolikrát na záběrech různých YouTube a podobných věcí, jak lidé vesměs v Jižní Americe, kde to asi hodně frčí, mají takové ty dlouhé, tuším longboard se tomu říká, ty dlouhé skateboardy a jezdí na tom z těch hor, na těch zatáčkách dost často i během normálního provozu z auty. Šílené, obdivuju, ale bohužel ten následek drobného zaváhání je tady dost často tragický. Posloucháš Fresh.

0: počasí, to je vždycky takové vděčné téma k rozhovoru a taky téma jako informace. A bude se měnit, protože už to vypadalo, že přichází to chladné období roku, tedy téměř zima. Ale je tady čerstvá zpráva, která se objevila před pár minutami, že nakonec tedy ne. A dokonce je to tak, že tento týden každý další den by se mělo oteplovat a očekávají se ke konci týdne až dvacítky. Až dvacítky samozřejmě. Ale už platí to, že noci a rána budou velmi chladná, dokonce někde už se očekává i minus jeden. Samozřejmě zatím ve vysokých polohách, ale listopad, potažmo prosinec už klepe za dveře. Tak ještě možná nějaké ty kraťasy využijeme na pár dnů.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: nejlepší old school, který znáš.
1: Fire!
0: Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Stay fresh all day, every day.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Fresh Radio. Fresh Radio.

0: A samozřejmě přiznat jsem úplně zapomněl, že mám pro vás tento týden zase soutěž. Stejný princip jako minule, to znamená 4 dny budeme sbírat finalisty a v pátek někoho vyberu. A tentokrát hrajeme o Gáblík 2000 do Palouku, do ostravské restaurace, kterou najdete tady a relativně nedaleko od nás. Tak dneska narychlo. První, který napíše, ať už WhatsApp nebo SMS 773 3736, napište celé jméno, e-mail a telefon. Telefon se nemusíte, ten uvidím, že jo, takže celé jméno a telefon. První, který to pošle, tak je první finalistou. Dneska se s tím prostě, jak se říká, neštvu.
1: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buď fresh! Fresh!

0: Dovolím si ještě jednu takovou serióznější informaci, která u mě nebývá pravda moc častá a vztahuje se k aktuální situaci ve Francii, což jste určitě už zaznamenali, že tam se v rámci škol dějí šílené věci, které bychom si ještě před pár lety nedokázali ani představit, no ale prostě hold do Evropy přišly různé vymoženosti, že jo, ze světa. Takže čerstvá zpráva, 14-letý teenager postřelil ve Francii brokovnicí dva pedagogy. Nevím, jestli ta Francie ještě stále je třeba snem nějakých romantických párů na výlet. Já bych tam nejel upřímně teď aktuálně ani zadarmo.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, máme tady už prakticky 12. hodinu, tady čas na oběd. Je zvláštní, že nic nového nepřibylo, co se týče nehod, jenom obývají všechny z databáze, už zůstala jenom jedna, která tam možná ve finále ani po dvou hodinách už, no vlastně po třech nemusí být, ale kdyby náhodou, tak nový Jičín, Palackého ulice, kruháček s ulicí Dlouhou, potažmo Bohuslava Martinů, tak tam se v 9 stala nehoda a stále to visí v systému. Třeba i nějaká náročnější, těžko.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

0: Rihanna a Only Girl in the World tady na Freshi. Začneme vlastně svěže i další týden hned jednou z novinek, kterou tady máme v našem playlistu tento týden. Zenár, to je italský DJ a producent, a Nicky Jam, to je jméno, které asi nemusíme představovat. Portorikánec, hvězda latina a reggaetonu. No a dohromady je teď uslyšíme v tomhle speciálním tracku, který teď hodně frčí. Tak si to dejte, jsme Fresh. Hezké odpoledne.
1: Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první.

0: Rehab a Believe, tady je Siesta na Freshi, pondělní podvečer a odpoledne bude hodně zajímavé, protože v rámci týdenního rozvoru nás čeká hitparáda, Extáze, Music Chart a 20 nejhranějších tracků našeho playlistu. No a protože je pondělí, tak nesmí chybět ani pořad Sejdeme se na Freshi s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem. A dnes po 16. hodině to bude rozhovor, kdy do studia přijdou Natália a Karolina z ostravského Červeného kříže. Tak se budeme bavit o tom, jak to funguje, jak se pomáhá lidem v krizových situacích, jak fungují záchranné týmy a jak třeba vypadá i práce s mladými. Dejte si to od 16 do 17 tady na Freshi.
1: Restaurant Week po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-week.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

0: Posloucháte Siestu na Freši. Teď to bude zmínka o jednom 31letém japonském mnichovi, který se rozhodl podstoupit dobrovolně takovou hodně zvláštní zkoušku, a to sice, že se na 12 let, opravdu poslouchejte, 12 roků, nechá dobrovolně zavřít do jedné velké místnosti v jednom klášteře a tam bude fungovat. Je to taková zvláštní zkouška, ani nevím, co je vlastně úplně tím smyslem, možná je to nějaký postup v tom duchovním žebříčku někam nahoru, ale on za těch 12 let nebude vlastně mít možnost ani potkat žádného jiného člověka, bude tam jenom sám se sebou, bude se muset naučit postarat sám o sebe, řešit nějak jídlo a co je důležité, tak pokud vydrží 101 dní, tak do té doby se ještě může rozhodnout, že by to případně ukončil. Pokud tam bude delší dobu než 101 dní, tak to musí dokončit anebo se sám zabít. No, to je teda nabídka, vám řeknu.
1: House na Fresh Radio.

0: týdnu třeba Meduzu nebo Coldplay a taky se za chvilku podíváme do našeho ranního programu. Tam je s Moňou a Honzou pořád veselo.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Fresh Radio, naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Feels Like I'm Falling in Love, skvělá věc kapely Coldplay a úžasný hlas Chrise Martina. Tak co nás čeká dál? Exkurze do ranního vysílání, která bude sportovní a bude trošku malinko se smutným nádechem, protože ten výsledek Vítkovic na Spartě nic moc, ale Moňa se s Honzou k tomu právě vraceli, protože Honza se jel na utkání podívat do Prahy. Best
1: of Fresh! A vítej Pražáku!
2: No dobrý,
1: Tak jak v Praze, blaze?
2: Ty, hele, jako... Jo.
1: Vaším hlavním posláním bylo zafandit Vítkovicím.
2: O to
1: a jako
2: přesně.
1: Nic moc teda, chlapi.
2: No, to, my jsme byli rozhádaní už, víš?
1: No takže... tak to vám teda řeknu, to byl výkon. Co jsi viděl kromě haly?
2: No, Václavské náměstí, jo?
1: Jo,
2: nebo třeba byli jsme
1: třeba.
2: Na Staroměstském, viděl jsem
1: Karlův
2: Orloj,
1: most.
2: Pod mě, Karlův most, Pražský hrad byl pod mě, v noci a proč? Ptám se proč?
1: Jako v noci, už se smívá docela brzo, tak
2: no,
1: my jste byli v noci.
2: My jsme byli na Karláku fakt třeba jako o půl jedné jako ráno, jo, v noci, takže,
1: okay.
2: Takže my jsme tu dříve stihli,
1: ale
2: říkám si jako proč byl pod mě? Přece, když prezident není v republice, tak je stažená jenom vlajka, ne, ale
1: ale já nevím, já chodím na návštěvy ve dne, takže
2: jo, no, tak
1: ti neřeknu.
2: My už příště, hele, my už příště půjdeme taky, jo, jako, to, o tom žádná. Nicméně musím teda říct a musím to potvrdit, že po víkendu jsem jako odpočatý, jo, je dobře.
1: Tak, aspoň něco.
2: Aspoň tak.
1: Jo, sice zafandili jste strašně, ale hlavně jste se nenadřili,
2: ale odpočinutý jsem. Best of Fresh. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady jednu dopravní nehodu asi 25 minut zpátky. Týká se Karviné, ulice Havířská, kde se srazilo osobní auto s chodcem. Na místě jsou složky IZS, takže na Havířské určitě opatrně v rámci Karviné. Co se týká Ostravy, tak šedý Kodiak lítá údajně už asi hodinu po Výškovicích a bere někoho, kdo jede asi hodně rychle. No a z těch dalších věcí zatím nic zásadního, co by tady bylo v policejních statistikách. Tak jezděte opatrně, dodržujte rychlost a dejte si dobrou muziku i za volant. Jsme fresh.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta.

Marcia Abrams a Dead So True, posloucháte Fresh a taky Siestu. A pokud vás občas přepadne blbá nálada, tak se můžete inspirovat v Rusku, protože tam údajně někteří Rusové v rámci zahánění smutku nebo depresí a nebo takového drobného vyjádření nesouhlasu s tím, jak to v Rusku vypadá, zakládají pouliční sbory. Myšlenka jednoduchá, prostě když máte blbou náladu, tak si jdete zaspívat se sousedem nebo s někým úplně neznámým do pouličního sboru. A je to teď celkem na vzestupu, takže spousta lidí i v hlavním městě Ruska, v Moskvě, takhle relaxuje a trapí společným zpěvem zahání špatné myšlenky. Tak jestli vás teď taky něco štve, nevím, cokoliv, zkuste říct sousedovi a skočte si mezi barákama společně zaspívat nějak

0: Pinka taky bude Baudas, ladíte fresh, tohle je siesta. No a vypadá to, že se opět tento týden vydáme živě na jednu hodně zajímavou akci HR-ko 2026 People and Culture Show a to bude 14. a 15. října v Gongu v Ostravě, festival toho, čím dnes žije svět práce. Je tam asi přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a tak dále a my k tomu přidáme ještě živé vysílání, které nebude chybět. Tak pokud jste v oboru, tak určitě už máte lístek a můžete se těšit na exkluzivní přednášky, budou tam taky naši kolegové Jirka Kratochvíl a Radek Erben. Tak velká akce v rámci HR-ka, za chvíli zase velké pecky v rámci našeho hudebního playlistu Madan, no to si dáme Jonas Blue anebo Lady Gaga, už za chvíli.
1: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
1: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Léto ještě, tak alespoň hudebně, Fun Factory a Don't Go Away. Mám tady pozvánku na rychlou rotu, která nebude chybět ani dnes. Marek s Mikaelou odpoledne. No a víte, že taky soutěží v rámci různých zajímavých věcí, které tady máme. Pravda nebo lež a tak. A je pravda, že ne každý výherce se z výhry raduje.
1: Best of Fresh.
2: Halo. Fresh Radio.

0: Halo, tady je Michaela a Marek, Fresh Radio. Čau, krásné odpoledne.
1: Ahoj.
0: Komu jsme se dovolali? Schválně, jestli znáš své jméno.
2: Dušan.
0: Dušané, a proč si myslíš, že ti voláme?
2: No, sedím u rádia, tak možná asi...
0: Ale dobře, on hádá.
3: Ty jsi úplně naštvaný anebo smutný, že jsi to vyhrál. Vůbec nemáš žádnou radost, ne?
0: No, ale víš to, ty bys měl mít radost, že vůbec jako slyšíš naše hlasy, že jsme, jako ti voláme. Už to samo o sobě něco znamená. A ještě ten bonus, že jsi vyhrál. No.
2: Tak jsem šťastný. Samě, že s váma mluvím a to se mi tu smějou všichni.
3: To je super úplně. Není důležité, že se ti smějou, ty se můžeš smát jim z jednoho prostého důvodu. Ty máš 2 litry, oni mají nic.
0: Ano, přesně tak. Best of Fresh.

0: tohle tempo bude mít určitě i poslední Wreckfest letošní sezony a my vás tímto zveme na 24. října, je to sobota, do Vřesinské Strži, kde se na startu dalšího Wreckfestu postaví až 80 aut. Čekají vás tradiční závody vraků, souboje o poslední body sezony a taky skvělá demolition derby, taková ta jízda, než zůstane úplně pojízdný poslední vrakouš. No a jako bombonek nakonec pošleme taky pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy a tohle všechno můžete vidět a lístky si kupovat na wreckfest.cz. Tak kdyby náhodou jste měli chuť, tak si dejte do kalendáře 24. října, sobota, Vřesinská Strž, však už to znáte.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Za chvíli aktuální doprava, podíváme se na naše cesty. Teď jsme ještě zachytili zprávu, která se týká jednoho velkého prodejce potravin, což je Rohlík.cz, který oficiálně zveřejnil, že má nějaký únik dat a citlivých údajů svých zákazníků a prý se to týká i některých velkých pojišťoven a další. Tak jenom preventivně možná si udějte takový hezký večer s kávou a zkuste si poměnit svých 957 různých hesel, které máte na různé služby, abyste byli v klidu.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak pojďme rychle zkontrolovat aktuální situaci na cestách a pondělní provoz, který zatím je relativně klidný. V rámci nových informací tady nemáme nic nového. Jedna nehoda, která se týká trasy Opava Český Těšín a je to Havířov, takže tam v rámci Havířova je to kousek od Elánu na té příjezdové cestě dvě osobní auta. Je to už asi půl hodiny, takže doufejme, že to bude v klidu. No a jinak se těšte odpolední rychlá rota v kompletní sestavě za chvíli tady na Freši.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM. Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Dobrý den, máme tady pondělí a vítá vás Rychlá rota Marek a Mikaela.
1: Tak vidím, že z naší rychlé dvojice jsem dneska rychlá možná pouze já, protože Marek nezní tak rychle.
0: Já nezním tak rychle, já jsem tak unavený, že kdybych mohl, tak jdu spát ještě.
1: A tak to já taky, hlavně když vidím to počasí, tak to já bych dokázala proležet celý den v posteli.
0: Jo, a to ještě nezačalo sněžit, že?
1: Není všem dnům konec.
0: No, tak jenom, aby to nepřišlo moc brzo tady k nám, jako jo. Co?
1: Já nevím. Ty máš nějaké jiné zprávy než já?
0: No na Sněžce prý už sněží. Ale tak Sněžka od toho má to jméno, že?
1: No, trošku.
0: Ještě, že jo, se jmenuje Ostrava. Ostrav Sněžka.
1: Dobře, no tak víš co, radši.
0: Ne, tak ne,
1: pojďme dál.
0: To mi nevyšlo. Fresh Radio!

0: More, a tohle to nebyl nikdo jiný než Usher tady u nás v Rychlé rotě na Fresh Radio s Markem a s Michaelou. Já bych se jenom vrátil k sobotě, kdy vlastně jsme měli takovou tu super akci v garážích obchodního centra Forum Nová Karolina. Jmenovalo se to, jak se to jmenovalo?
1: Veteráni,
0: něco na čtyřech, něco na čtyřech.
1: Ty už to stačilo zapomenout za ty dva dny.
0: Jo, no, člověče, to vždycky tak rychle proběhne. Zůstane ti v paměti jenom to nejdůležitější.
1: Takové střípky takzvané.
0: A zase to zmizí. A bylo to naprosto úžasné, místo 20 aut nakonec přijelo 70.
1: Wow.
0: Protože i když to počasí nebylo takové, jaké by mělo být, jo, někteří veteráni si řekli, Ježíš Maria, tři kapky, my nikde nejedem, tak ve finále tam byla spousta lidí, spousta aut a bylo to naprosto úžasné.
1: Tak to slyším velmi ráda.
0: Veteráni na čtyřech.
1: Veteráni na čtyřech, no že to už jsem si vzpomněla asi.
0: A kdybych tam měl papír, tak bych to zjistil. No, tak nějak, víš jak, to je takové to, že dole v podzemce se dívali na auta, pak vyjeli nebo vyšli po schodech o patro výš, dali si burger a zase přišli za náma, to bylo super. Jako.
1: Jo, a ty jsi tam vlastně i hrál, že jo?
0: Já jsem to hlavně moderoval.
1: Ty jsi to moderoval, no, tak to musela být nádherná zábava při sobotě. Kdo tam byl, prosím vás, pošlete fotky.
0: Jo, klidně. A víš, co bylo na to úplně úžasné? Jak tam byly ty výfukové plyny, tak po hodině moderování jsem nemohl mluvit.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

dřeviny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru.

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: A co pak mi to říká tato znělka? Co pak by to asi tak mohlo být?
2: No je pondělí, máme tady prázdné první políčko.
1: To znamená pravda nebo lež? Je
2: ano,
1: tady.
2: Hrajeme o 2000 korun do restaurace Ondráš, která se nachází ve Sviatnově.
1: No?
2: No, že jo. Na staré cestě z Ostravy do Frýdku Místku. A dnešní soutěžní otázka, samozřejmě jedeme opět přes aplikaci.
1: Tak jasný.
2: Kdo ještě neví, je nezná, tak je třeba si založit účet, že jo? Nebo lépe řečeno stáhnout si tu aplikaci a v té aplikaci si tam dáte jméno, příjmení, e-mail a taky telefonní číslo a pak napsat, je to pravda anebo lež. A to všechno stačí, anebo nám nahrajte hlasovku.
1: To taky,
2: jo?
1: Můžete.
2: To taky můžete.
1: My vás velmi rádi slyšíme. Vy nás možná někdy třeba ne, ale my vás jo.
2: Jo, jdeme na zákeřnou otázku?
1: Jo.
2: Tak povídej.
1: Je pravda nebo lež, že Marek v sobotu moderoval akci, která i se jmenovala Tři veteráni?
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.
4: Como una rosa, rica sabrosa, la gente que goza, esto es pa' ti. Como una rosa, rica sabrosa, la gente que goza.

0: Pravda nebo lež?
1: Žádní tři veteráni.
2: Představ si, Máro, že stejně někdo napsal, že to je pravda.
1: No jasně, že jo. No. Ale jinak to jako, baví. Samozřejmě to byla lež, nebyli to žádní tři veteráni, ale klasika na čtyřech se konala. V obchodním centru Forum Nová Karolina.
2: Pardon, že jsem vás tak zmátla.
1: Ne, dobrý, to je v pohodě. Já se totiž přiznám k jedné věci, kdy já jsem Míšu úplně vystresoval tím, že jsem jí dal možnost, aby tu otázku řekla ona, a ona neměla žádnou připravenou. Takže tímto se hluboce omlouvám a doufám, že ty spocené záda si večer osprchuješ.
2: Já se sprchuju každý den, tak si myslím, že by to mohlo klapnout.
1: OK, máme tady výherce a byl úplně první. Byl to Rostě, koncové číslo 276.
2: 276, tak gratulujeme.
1: No.
2: No, takže postupuješ do pátečního finále, hochu milej.
1: Tak jo, zlatej. Hochu milej, zlatej. No. Doufejme, že bude mít někdo větší radost, než ten borec, co v pátek jsme mu volali.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Selena Gomez, Love You Like a Love Song, tady u nás na Freshi s Mikárou.
1: Máro, já jsem si na něco vzpomněla.
0: No co pak?
1: Ty jsi ještě neříkal, jaký jsi měl teda, řekl jsi to ve zkratce, ale já vím, že ty jsi měl něco vařit, co jsme se domlouvali minulý týden.
0: No že to zkusím uvařit,
1: no,
0: ano, to je pravda.
1: Zkusil jsi to?
0: Zkusil
1: jsem to. Tak neříkej co. Neříkej co a řekneš mi, jak je to bylo v další hodině.
0: Já tě roztrhnu, fakt jako.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 2:15, pojďme se kouknout na cesty. Beskydská ulice ve Frýdku Místku, tam si dávejte pozor a jeďte tam opatrně, protože je tam nehoda dvou osobních automobilů, no a taky ještě D48 na 46. kilometru ve směru na Český Těšín je dopravní nehoda a je tam havárie osobního vozidla a na místě jsou složky IZS a počítejte s tím, že bude uzavřený, je tam silnice uzavřená, jo? Tak nevím, jestli komplet, anebo jenom jeden pruh, ale určitě třeba si dávejte pozor i tam.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Facebooku.

0: Marika Michaela, rychlá rota, to jsme my, vy jste na Fresh Radio, stále nás tady posloucháte. No a my víme, že Mára měl o víkendu něco vařit a ještě nám neřekl co a nevíme, jestli se to stalo.
1: Ale tak jako stalo se to, bavili jsme se o tom v pátek, že prostě já jsem to ještě nikdy nejel.
0: Nejedla trhané maso. No? Nikdy v životě a měl si za úkol, ty jsi říkal, že ho ochutnáš až v momentě, kdy si ho nejprve sám doma připravíš.
1: Ano, připravil tak, takže jsi? Jsem si ho v neděli připravil sám, jo. Ano.
0: No, a tak ježiš, a dál?
1: No, povedlo se to, bylo to výborné, no. Dělal jsem to z klišky a bylo to skvělé.
0: Takže jsi pošmakoval.
1: No, pošmakli jsme si všichni.
0: Takže teďka můžeš ochutnat i jinde třeba. Ne. Ten hamburger se trhaný, proč ne?
1: Já to nechci.
0: A proč jako?
1: No, protože trhaný hamburger s trhaným masem nebude z hovězího, ale bude z vepřového.
0: Ale tak ty tomu nedáš prostě šanci.
1: No, možná, ale nechci.
0: Jo, tak víš co, tak si chuchni třeba, no.
1: No, tak já si třeba trhnu nohu, ne? Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: naši Monču taky, která tady vždycky tak proplouvá. A pozor, víš, co ona říkala, Máro, že přece hamburgery máš strhaného hovězího, takže si to máš zajít dát.
1: Nejsem úplně jistý, jestli chci dát hamburger za 300 s hovězím masem.
0: Tak a za kolik jíš hamburger, prosím tě?
1: No, a nevím.
0: V dnešní době úplně normální cena za dobrý
1: hamburger. Myslím, že tak 3 kila.
0: No, 200, na 200, za 200 kila jsem hamburger neměla dlouho teda.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Já si pamatuju cheeseburger za 40 korun. Snědl jsem jich 8.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce,

0: Další skvělá pecka tady u nás v rychlé rotě California Dreamy na samozřejmě Royal Gigolos. No a my vás teď pozveme na vysílání, které je tady pravidelně každé pondělí po 16. hodině. Jsou to naši takzvaní zlodějí času. Jo?
1: Já si myslíš, Jirku a Radka, jak se jdeme se na freši?
0: Jo, já jsem sice vím, že existuje film Správci času, ale oni jsou naši zlodějí času, kdy nám z pondělí z naší rychlé roty ukradli jednu hodinu.
1: Podívej se, ale na druhou stranu, já si, Marku, myslím, že ty dvě hodiny pro nás pondělí jsou dostatečné, že si nalezeme tak rychle na nervy, víš?
0: Jo, to je
1: že
0: super.
1: To bylo pro naše dobro vlastně po tom víkendu.
0: Jo, já to beru, já jsem to pochopil taky, no. Hned po třetím vysílání tady, co kluci začali vysílat, sejdeme se na freši, tak vlastně je to dobrý. Český červený kříž tady vidím.
1: Ale, no, výborně.
0: Prý to není jenom darování krve a taky první pomoc, že to není jenom o tomhletom. Jo. Přivítají tady Natálii a Karolinu z Ostravského červeného kříže. A je to taky prý o pomoci lidem v krizových situacích, záchranné týmy a práce s mladými.
1: Takže jo,
0: tohle
1: to
0: všechno bude v té hodince po 16. hodině. Těšte se, přejdeme se na Freshy. Posloucháš Fresh Radio.

0: Víš co, Máro?
1: Ano.
0: Ale dneska si na mě úplně zapomněl.
1: S čím
0: až
1: jsem úplně zapomněl?
0: Srdce bolí. No, tak ty ses o mě vůbec nezajímal.
1: Ty máš svátek, nebo máš narozeniny,
0: ne,
1: nebo
0: co? Až... Počkej, mám svátek za chvíli. Přesně za týden. V pondělí 19. Tak to budu mít svátek. Aha. To je Michaeli.
1: Jo?
0: Mm-hmm.
1: Jsem si chtěl zeptat, jak se jmenuješ.
0: Tak dobře, že to připomíná. To... Jeden.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Ty jsi vůbec neřekla, co jsi dělala o víkendu, jakože jsi si pracovala nebo nepracovala.
1: To je přesně to.
0: Já si myslím, že 7 minut před 16 hodinu už to stejně ani nestihneš.
1: To nevadí, aspoň, že jsi mě zeptal, protože to je to, na co jsem chtěla navázat v tom minulém vstupu, když jsem ti říkala, že jsi na mě vůbec nemyslel.
0: Co vůbec nenavazuj a nikoho nezavazuj.
1: Svátku.
0: Já tě svážu, jestli chceš. No povídej.
1: Já se svážu sama svým životem dost často. A situace má. Hele, já jsem pracovala o víkendu jsme hráli, ale já jsem chtěla říct, že jsme se potkali s Honzou Kuchařem, protože jsme hráli na společné svatbě. Tam jsme se potkali, on hrál už na obřadu a potom ještě na první tanec a pak jsme hráli my jako kapela, takže Honzu zdravím a bylo to moc fajn se takhle potkat.
0: To jsem viděl ten kreslený seriál.
1: Jaký který čí?
0: Potkali se u Kolína.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day

0: Stále aktuální novinka David Guetta, jeho Mario.
1: Doprava.
0: 16. hodina, máme tady jednu aktuální dopravní informaci, protože v Třinci ve Vendrini, část obce Černovský, je problém. Je tam srážka dvou osobních automobilů, jedno vozidlo zůstalo na komunikaci a jedno je někde v zahradě. Tak čeká na odtažení. Tak opatrně, v každém případě za chviličku sejdeme se na Freši. Mějte se fajn.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Poslední Vrakfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Vrakfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Když se řekne Červený kříž, většina z nás si představí první pomoc nebo darování krve. Jenže ono je toho mnohem víc.
2: Humanitární jednotka, záchranný tým, práce s mladými a další věci. Tak o tom všem dnes sejdeme se na Freši.
1: Našimi hosty jsou ředitelka úřadu oblastního spolku Červeného kříže Ostrava Natálie Tasány.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: A také členka oblastní výkonné rady a delegát mládeže oblastního spolku Českého Červeného kříže Karolina Slívová.
4: Dobrý den.
2: Ten úvod byl dlouhý, ale snad správný.
4: Správný.
2: To je důležité.
4: Děkujeme.
2: Říct. Tak. Natálie, pojďme úplně od začátku. Co všechno dnes vlastně dělá oblastní spolek Českého Červeného kříže Ostrava?
4: Ten rozsah je strašně široký. Většina lidí nás zná z mimořádných událostí, ať už to jsou povodně z roku 24, a nebo uprchlická vlna z roku 22, ale těch věcí, které děláme, je strašná spousta. Učíme první pomoc, poskytujeme zdravotnické asistence na sportovních nebo kulturních akcích, pracujeme s dětmi, s mladými lidmi, děkujeme dárcům krve, cvičíme v rámci humanitární jednotky, je toho spousta.
1: No, vy jste, Natálie, zmínila tu humanitární jednotku, tak u toho zůstaneme. Když se tady řekne humanitární jednotka, co si pod tím můžeme představit, třeba kdy vyráží do akce a s čím vůbec lidem pomáhá?
4: Hlavně u mimořádných událostí. Jak už jsem zmínila, typovodně. Bylo to i při covidu například, ale my pomáháme se zázemím, základními potřebami. Pokud lidé musí opustit svůj domov, tak my jim poskytujeme nějaké náhradní oblečení, možnost nabít si telefon, chvilku si u nás odpočinou, dostanou náhradní oblečení, nějaké jídlo a my jim pomůžeme třeba skontaktovat další rodinné příslušník.
2: Karolino, vedle toho máme záchranný tým. V čem je jeho role jiná, abychom to pochopili?
5: Ten potká se častěji přímo mezi lidmi. Jde o to, že to jsou vlastně zdravotníci, kteří poskytují tu asistenci přímo na místě, ať už to byly ty kulturní nebo sportovní události, a zajišťují ten základ první pomoci na místě.
1: No a mě by zajímalo, zapojí se do vašeho fungování i třeba mladí lidé?
5: Zapojují. Zájem je stálý, vlastně by se dalo říct, a začínají už jako děti v kroužku, kde se učí první pomoc, jezdí na soutěže a potom ti starší se vzdělávají a pak se taky podílí na těch zdravotnických asistencí, vstupují do humanitární jednotky.
1: A vy říkáte, že zájem je stálý. Jak asi velký ten zájem mezi mladými lidmi je?
5: My máme v současnosti asi 60 až 70 mladých lidí, kteří se podílejí, někdo více, někdo méně, a bylo to myšleno tak, že vlastně to není, že by to bylo ve vlnách, ale vlastně v průběhu celého roku přichází postupně, takže by se dalo říct, že je to konstantní vlastně přísun mladých lidí.
2: Abychom se podívali i na váš příběh, tak co vás osobně přivedlo k Českému Červenému kříži? Byl to ten zájem o pomoc druhým, nebo co to bylo?
4: No, já jsem začala jako dobrovolnice v humanitární jednotce a potom jsem prošla zkouškami do záchranného týmu, kde jsem na pozici čekatele, a tak nějak se to vyvrbilo a už jsem tam začala pracovat, už se to stalo mým zaměstnáním.
1: A Karolina, u vás?
5: Mně jednoho dne můj dlouholetý kamarád řekl, hele, budu dělat příměstský tábor pod Červeným křížem tady v Ostravě, nechceš dělat vedoucího? Říkám, jo, jasný, no, tak jsem tam. A už se mi tam začalo líbit a už se mě nezbavili.
1: A vy to berete tak jako přirozeně, myslíte, že je to poslání?
4: Musí být, podle mě to bez toho nejde. Je to velmi náročné časově, mentálně, fyzicky, takže člověk to musí mít trošku jako poslání.
1: Co vás na tom nejvíce baví?
4: No, asi ta pestrost. Je to hrozně různorodé, každý ten den je jiný, každý týden je jiný a není to prostě nuda.
2: My v tom pokračovat budeme, v tom povídání, a za chvíli krev. A teď vážně, proč jí pořád není dost, tak to je téma, které určitě nahodíme.
1: No a kdo ji vlastně může darovat? Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

God is a DJ. DJ.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Ano, posloucháte, sejdeme se na Freši. Našimi hosty jsou Natálie Tasány a Karolína Slívová, Český Červený kříž, a budeme se bavit i o krvi.
2: No tak já zůstávám u té otázky. Proč je to dárcovství krve dneska pořád tak důležité a je dárců krve dost?
3: Není. Je jich pořád málo a ubývá. Takže...
2: A já slyším opak. Já mám pocit, že dneska je to takový jako módní trend, tak to mě zajímá. To mě zajímá.
3: Populace stárne a krevní centra potřebují hlavně jako prvodárce. A těch ubývá moc lidí darovat. Nechce je přes spoustu kampaní, tak potřebujeme těch lidí víc. A krev je potřebná pořád. Lidé ji potřebují po úrazech, po komplikovaných porodech, při onkologických onemocněních, takže potřeba ji pořád doplňovat.
2: Já doufám, že i náš pořad Sejdeme se na Freši tady přispěje k tomu, že se dárcovství dostane více do té módní vlny a dárců přibude.
3: Doufejme.
1: No, ale teď je důležitá informace. Kdo může darovat, jaké jsou podmínky?
3: Musí to být dospělý, zdravý člověk s váhou minimálně 50 kg. A krevní centrum ve fakultní nemocnici Ostrava přijímá prvodárce od 18 do 60 let s tím, že je vždycky potřeba ten zdravotní stav prokonzultovat s tím krevním centrem. Ať jsou to léky, které člověk dlouhodobě bere, onemocnění a podobně. Poslední slovo má vždycky krevní centrum.
2: Karolino, já jsem asi nikdy profesionálně nedaroval krev, tak když by jsem šel poprvé, jak to vypadá, jak to mám představit, co mě čeká?
4: Tak nejprve se vlastně zaregistrujete, vyplníte zdravotní dotazník s údaji, zkontrolují váš zdravotní stav v rámci prohlídky, proberete to přímo s tím zdravotníkem, to s vámi probere, a pak přichází už samotný odběr, který trvá několik minut, není to nic dlouhého, a na celou tu první návštěvu se vlastně doporučuje vyhradit si nějaký delší čas, kdyby náhodou bylo potřeba. Před odběrem se nasnídáte podle pokynů, držíte předtím nějakou dietu zdravotní a dostatečně pít a jde se na to.
2: Kolik té krve se mi vezme?
4: 450 ml, tuším.
1: A co podle vás lidi nejvíce odrazuje? Je to ten strach z jehly, nebo to, že to bude bolet, nebo spíš, že se k tomu nikdy neodhodlají a jednoduše řeknou, a tak já tam nepůjdu. Co je ten takový negativní motiv?
4: Já si myslím, že je to spíš strach z neznáma, že vlastně neví, do čeho jdou, neví, jak to bude probíhat, jestli to bude bolet, jestli jim náhodou nebude špatně, což je vlastně v pořádku tomu personálu případně říct, že se bojí nebo že by jim mohlo být špatně, a nemusí předstírat nikdo hrdinu a jenom to jít zkusit a udělat vlastně ten první krok je nejdůležitější.
2: Mě by taky zajímalo, jestli mě to nějak ovlivní třeba v ten den, jestli si budu moci jít zaběhat anebo budu muset 2 dny odpočívat.
3: Radši odpočívat, nesportovat, mít klidnější den, dostatečně jíst, pít a mít takový, udělat si třeba home office potom.
2: Nechodit do práce,
3: přesně,
2: do školy.
3: Přesně
1: to
3: tak.
1: To zní pěkně. Na druhou stranu, někdo třeba neví o nějakých nemocech, které má, nebo si myslí, že to nemůže ovlivnit tu kvalitu krve. To se nějak vyšetřuje, ta krev, ještě předtím?
4: Ano, právě proto je tam ten zdravotní dotazník a právě proto probíhá to zdravotní vyšetření ještě před tím prvním oběrem, aby se tomu zamezilo, a aby potom, ta krev byla v pořádku.
1: Potom už se to neřeší dál. Když už to jednou vyplním, tak třeba potom dejme tomu, když nejsem nachlazený, ale jinak jsem podle toho dotazníku v pořádku, ten den můžu darovat krev, když třeba přijdu po druhé nebo po třetí do té místnosti?
3: Každá ta krev se potom ještě vyšetřuje. I po tom odběru, kdy se odebere ten vak, krevní centrum si ho odváží, tak i následně ta krev je ještě vyšetřena.
1: Takže pořád je to pod kontrolou.
3: Tak, pořád.
2: No, otázka na obě dvě. Dá se říct, nebo nějak možná vyčíslit, jak to jedno dárcovství krve v realitě pomůže?
3: Kolika lidem?
2: No, buď kolika lidem, nebo jaký to bude mít efekt?
3: Já asi nedokážu říct, kolik jeden vak zachrání lidí, ale z té krve se dají použít různé složky. Takže každá z těch složek může pomoct jinému člověku, jinému pacientovi.
2: Mnohonásobně, a opakovaně.
1: Takže pokud vám je 18 až 60, inspirace pro darování krve je tady, zkuste do toho přijít. No a když se někomu nechce, tak tady je varianta.
2: Tak ta krev může přijet za vámi.
1: Mobilní odběry a ostravská premiéra, to nás bude zajímat za chvíli, posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly. Drum and Bass, Techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši dnes s Karolínou Slívovou a taky Natálií Tasány z Českého Červeného kříže Ostrava.
2: Bavíme se o dárcovství krve a teď o možnosti, kdy nemusíte za odběrem vy, milí posluchači, ale odběr přijede za vámi. Tak to nás zajímá, jak to vlastně funguje, ty mobilní odběry, kam všude můžete přijet?
3: No, my jsme požádali tým krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, aby letos přijeli poprvé za námi, k nám na náš oblastní spolek, protože si myslíme, že spousta dárců nechce dojíždět do Poruby a my bychom jim mohli být blíž v tom centru. A mělo to poměrně úspěch, takže my jsme se domluvili s krevním centrem, nachystali jsme prostory, pozvali jsme lidi, pozvali jsme partnery a pak to mohlo začít všechno.
1: No a jaký teda byl zájem? Přišli i lidé, kteří předtím třeba krev nikdy nedarovali a tohle to pro ně byl ten impuls, že s tím začali?
4: Přišlo 28 dárců a měli jsme radost i z toho, že několik prvodárců nám skutečně dorazilo. Jak už bylo řečeno, tak my si myslíme, že to pro někoho může být příjemnější na ten první odběr, to prostředí, které třeba zná, nebo to nemá tak daleko a jde tam třeba s někým.
2: Tak to byl historicky první odběr. My jsme zvědaví, jestli chystáte další. Tady se něco chystá v dubnu příštího roku, je to pravda?
3: Je to pravda, chystáme. Přesný termín ještě nemáme. Víme, že to bude na jaře a že to bude zase u nás na oblastním spolku.
2: A vy z toho chcete udělat nějakou pravidelnost, nějakou pravidelnou tradici?
3: Chceme, protože spousta těch lidí k nám třeba chodí na školení, jsou to naši členové.

0: Takže chceme v tom pokračovat.
1: A je to taková možná rarita Moravskoslezského kraje, nebo to funguje i někde po republice?
0: No, co se týče jiných oblastních spolků, to nedokážu říct, ale krevní centra výjíždí i do firem. Takže plánuje se to, děje se to.
2: No, bavíme se o tom, že krve není nikdy dost a chceme ty nové dárce, ty prvodárce, jak jste říkali, tak je třeba tohle ta cesta, která pomáhá? Vidíte v tom nějaký bonus, nějakou přidanou hodnotu, jak ten odběr krve nejvíce těm lidem přiblížit? Nebo ještě máte nějaké jiné nápady, jak to všechno takzvaně zmanageovat?
0: To je dlouhá a těžká otázka. My doufáme, že ty mobilní odběry jsou těm lidem zkrátka příjemnější a že je to v vozovkách donutí přijít na místo, které jim více známe, než je do té nemocnice.
1: Zároveň teda mě zaujalo, že jezdíte i do firem.
0: My ne, krevní centrum.
1: Nebo krevní centrum. Tak ale to asi musí být možná jako oblíbená služba v těch firmách, protože si umím představit, že to zapadá do různých programů pro rozvoj zaměstnanců, možná i benefitů a podobně, tak tam ale asi žádná data nemáte, protože to nespadá
0: přímo pod
1: vás, ale ta možnost tady existuje.
0: Je tady ta možnost a ty firmy se můžou domluvat přímo s krevními centry.
2: Výborně. My se za chvilku podíváme i na to, jak je to třeba s tou odměnou, s tou medailí, se Zlatým křížem a dalšími informacemi, co se týká odběru. Tak sejdeme se na Freši pokračuje, za chvilku jsme zpátky.
3: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Poslední část dnešního Sejdeme se na Freši pokračuje. Našimi hosty jsou Natálie Tasány a Karolína Slívová, Český Červený kříž Ostrava.
2: No a teď také lidé, kteří krev nedarují jednou nebo dvakrát. Někteří chodí desítky let a mají za sebou desítky, někdy možná i stovky odběru. Natálie, jak tedy vlastně funguje to oceňování bezpříspěvkových dárců? Za kolik odběrů se uděluje medaile profesora Jana Janského?
3: No úplně první odběr je oceněn krupiejí krve. To nevím, jestli vy znáte, jestli jste byli někdy darovat, dostanete přímo na krevním centru.
1: My máme tady jedno velké Ačko u vás, nebyli jsme darovat.
3: Nebyli jste, to je chyba. Za 10 odběrů následuje bronzová medaile, a za 20 stříbrná a za 40 zlatá. Pro nás jsou ty čísla důležité, protože potom při tom oceňování vidíme ty jednotlivé lidi a ty jednotlivé čísla, je to hrozně pěkné.
1: A ten zlatý kříž, to je co?
4: Zlaté kříže mají 3 stupně, je to vlastně návaznost na ty Janského medaile. Mají 3 stupně, teda za 80, za 120 a za 160 započítaných bezpříspěvkových odběrů. Za 250 odběrů potom přichází plaketa dar krve, dar života, což už je opravdu mimořádná vytrvalost. Je dobré připomenout, že se vlastně i oceňují odběry krevních složek podle pravidel Českého Červeného kříže.
2: A když už jsme u těch čísel a dat, tak kolik dárců jste třeba takhle odměnili minulý rok a kolik letos?
3: Tak já můžu říct čísla za minulý rok. To bylo za náš oblastní spolek v Ostravě a za Nový Jičín 1348 bezpříspěvkových dárců. Letošní čísla ještě nemáme, protože se oceňuje postupně, takže nebudu teď fabulovat, ale ty budeme vědět na konci roku konečné čísla.
1: Nás by zajímalo, jestli tam máte takové rekordmany, takové ty lidi, kteří mají za sebou už opravdu neuvěřitelné množství odběrů a stále chodí a stále chtějí darovat.
3: No, máme i dárce, kteří dosáhli těch 250 odběrů, ale ti se oceňují v Praze. Ty neoceňujeme my jako oblastní spolek, takže s těmi se tak často nepotkáváme, ale to číslo je neuvěřitelné.
2: No a znáte třeba příběhy, které jsou právě za těmi opakovanými dary krve? Když někdo daruje 50krát, 100krát, co je vlastně k tomu vede, co je k tomu motivuje?
4: Já si myslím, že každý má nějaký svůj příběh, ale často to bývá tak, i třeba ti prvodárci, kteří došli k nám na mobilní odběr, viděl jsem to, můžu, tak jsem přišel, jdu to zkusit. Ale samozřejmě jsou i asi příběhy lidí, kteří měli třeba nějaké neštěstí ve svém okolí a proto je to namotivovalo.
2: A to byl ten motiv k tomu, že chtějí pomáhat dál.
1: Kdyby nás se někdo poslouchal, kdo už několikrát třeba přemýšlel, že zajde, že pojede do nemocnice a nechá si odebrat krev a potom si to rozmyslel, tak co byste mu řekli teď, když jsme o tom mluvili i v našem pořadu, co by tam mohla být ta motivace nebo co by tam mohlo být to poslání?
3: Poslání, no konečně se odhodlat, teď se sebrat, kontaktovat krevní centrum, domluvit si termín, vzít sebou kamaráda nebo někoho jako podporu a jít. Začít teď.
2: Prostě na nic nečekat a jít darovat, protože darovat krev se vyplatí především i kvůli sobě a svému pocitu a pomůžete dál.
3: Přesně tak.
1: Dámy, my jsme dneska nahlédli do Českého Červeného kříže trochu jinak. Myslím si, že jsme si udělali jasno i v tom darování krve a Jiří, musíme se polepšit.
2: A já si myslím, že dneska jsme i přesvědčili několik našich posluchačů, že teď je právě ten nejvyšší čas jít darovat krev.
1: Dámy, děkujeme moc za rozhovor. Natálie Tasány a Karolína Slívová byly našimi hosty z Českého Červeného kříže Ostrava. Ať se vám daří a ať máte hodně i mladých, začínajících třeba vašich kolegů, kteří budou pomáhat nám všem, když jsme třeba na akcích anebo kdekoliv jinde.
3: Děkujeme za pozvání.
2: My děkujeme a poslouchali jste pořád Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.
5: No, super.
0: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Posloucháš Fresh Rádio.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Jsem tam? Já se špatně slyším, člověče.
1: No tak
0: ale jsem tam asi.
1: Líbno, tak.
0: No, už se slyším. Krásné pondělní odpoledne.
1: Teď
0: tak trochu
1: ten
0: slunečný,
1: den,
0: no.
1: Počkej, jak to v té hlavě, no. Který to je den vlastně?
0: Jsem přemýšlel.
1: Dívej se, takhle jeden týden vypadneme kvůli nemoci.
0: Ano.
1: A pak už si jako ani nespomenu, který den vysíláme první.
0: Přesně tak, jako ten, jsme měli takové jako Ačko.
1: No,
0: a teď jsem přemýšlel, jestli je vlastně pondělí.
1: Je pondělí, je po 17. hodině, tady posloucháte premiéru. Repríza se vysílá po 15. hodině zase v neděli. Já se tady trošku omlouvám za svůj hlas, ještě pořád není úplně 100%. Taky děkujeme Aleši Brunovi, který to minulý týden za nás vzal.
0: Jo, jo, to zase jsem poslouchal a namixoval to parádně.
1: Takže 20 nejhranějších a nejratovanějších skladeb uplynulého týdne je před námi během 2 hodin a taky 3 novinky k tomu. Dejle?
0: Já jsem chtěl říct, že jsme vlastně to připravili, už spočítali jako v těch uplynulých volbách, máme to připravené a pouštíme to tam. Já bych dal 20 hned teď.
1: Don't make me love you a Lizzo. Tady je máme, nebo tady ho spíše máme. Je to jedna z těch skladeb, která vás hodí úplně do pohody.
2: Místo

0: Zatím v takovém pohodovém tempu necháme i ten dnešní podmas, potom to zrychlíme, nebo vlastně už za pár okamžiků. Tohle byla 20. Lizzo, Don't Make Me Love You, a ta poslední věta je taková krásná. Don't waste my time, jako neplýtvej mým časem.
1: Přesně.
0: Máš takové nějaké plýtvače, jako co jako máš takový nějaký zářný příklad, takový telefon a plýtvání tvým časem, že bys jako nejradši, co?
1: Tak příklad asi přímo neuvedu, ale podle mě každý den se najde někdo, kdo trošku vyplýtvá můj čas.
0: A takhle, no tak přes ty zuby to taky cedíš a říkáš...
1: Ale, jelikož samozřejmě dělám hodně ze zákazníky, tak to musíš prostě, jak říkáš, zkousnout.
0: Přesedit.
1: A rychle v druhém jádru procesoru si říct, jako, což je za to loket, ale samozřejmě ven musí jít jenom úsměv po telefonu a není problém.
0: S úsměvem jde všechno lépe, nesmí to být žádná noční můra, protože potom se ti špatně dýchá. A tak by se dal volně přeložit i track a interpret, který je na 19.
1: Ano, je tam Nightmare společně s
0: Jordan Sparks.
1: Jordan Sparks, to je zase svíčka, ne?
0: A tentokrát je to příjmení.
1: Takže jsme u toho. No a očividně v tomhle tracku zpívají o tom, že nemají asi vzduch, no?
0: No Air, to je 19. a dramíček.
2: Místo 19.

0: Zrychlili jsme to tak, jak jsme slíbili. Nightmare, Jordan Sparks a No Air. Žádná noční můra vás doufám nehoním a doufám, že už vůbec ne taková, která by vám nedopřála jako vzduchu. Že jo?
1: Ano, to je velmi nepříjemné, když si třeba na takovém tom kyslíkovém, jak se tomu říká?
0: Kyslíkový dluh.
1: Ne, myslím, když si zajdeš na takovou tu dávku kyslíku extra, jo, takové jo, to, jo. Aby se ti líb jako
2: no, vlastně. Vím,
1: taková, relax takový kyslíkový, teď nemůžu ani to zprávět
0: slovo. Oxygen terapie se tomu říká.
1: A někdo ti to třeba přišlápne tu hadičku, nebo si třeba přejedeš kolečkem na tom křesle, kterým
0: sedíš. Když ti někdo něco přišlápne, no to většinou jako bolí, že jo. Nebudeme si nalhávat, že ne. Když jsme jakoby, u toho No Air, jo, tak vzduch často nemáš třeba pod vodou
1: no.
0: A úplně jako brutálně těžké to má třeba takový Barry, protože Barry can't swim, on jako nemůže plavat společně se Sammy Virgi, ale můžou být Madonou, jo, to si takhle jako říkají. Zase nemluvíme v otázkách, to my děláme velmi často. I could be Madonna, Barry can't swim a Sammy Virgi jsou 18. nejhranější track uplynulého týdne.
1: No,
0: a dodatek?
1: Ne, my si ho dáme teď právě.
0: Tak já puštěm. Mavni. A já puštěm.
3: Místo

0: Lidé možná často zapomínají na to v dnešní době, že Madonna nemusí být jako myšleno jako ta zpěvačka, že jo? Když řekneš Madonna, tak mi se taky jako na první dobrou vybaví.
1: Určitě. No tak to je první, co si vzpomeneš na zpěvačku, ale ona je to vlastně správně je to...
0: Ta pana, že jo?
1: Ano.
0: Pamatuješ si Šimona Matouše, že jo? Jak tam tu Madonu s těma briliantama nebo kamenama vzácnýma, co tam bylo. Oni měli, pak to byla ta falešná, pak jich tam bylo milion různých jiných. A víš, že Šimon a Matouš vlastně nikdy nebyl ten? Bud Spencer a Terence Hill, že to byli ti dvojníci?
1: Já jsem to zaslech, že oni vlastně měli opravdu velmi věrné dvojníky.
0: No, a to byly...
1: Nevím, ale jestli to byly jako jenom jako kaskadéři, anebo
0: ne.
1: Doslova
0: to bylo
1: byly dvě série, kde...
0: Vyloženě Šimon a Matouš byli natočeni herci z Itálie, kteří byli velmi podobní, teď si nespomenu si na té jména, jako zase taková encyklopedie nejsem. A dokonce potom tam byla taková nějaká jako přesmička, že někde v Americe to prezentovali, že to jsou jakoby Bud Spencer, Terence Hill, a pak se tam soudili ti Italové přímo, že jakoby jim to poškodilo, že ne, že to jsou oni, ale je to strašně dávno, ale vím, že to prostě, zkazil jsem pár lidem tuhle tu informaci, že všichni, jo, Bud Spencer, Terence, Šimon a Matouš, ne, Šimon a Matouš nebyli Bud Spencer a Terence Hill, jeden z mála těch u nás, co se chytili, a byla to jako sranda, že jo, pamatuješ toho Biblii, jak ho tam fackoval, že jo,
1: to paží. Opravdu je tam neskutečná podoba, já jsem to teda rychle stihl najít, a ten jeden byl Antonio Cantafora, samozřejmě
0: nikdo
1: asi neřekne, no a druhý se jmenoval, který teda vypadal jako
0: Bud Spencer,
1: silnější, to byl Paul Lee Smith.
0: Paul Lee Smith, ano.
1: Ale pozor, to byl Američan.
0: Tak pozor, tak nějak to bylo prostě, že možná Američan, no to je jedno prostě. Vím, že je nahradili.
1: A ten první byl Itál.
0: Jo. Hmm. A stejně tohle Šimon, jako když řekneš Bud Spencer a Terence Hill, tak ti všichni skoro řeknou Šimon a Matouš, že jo. No a zrovna ono ne, jako jo. Pak
1: ale
0: si pamatuju,
1: že jo. Neskutečně, jakoby v těch letech podobní, no.
0: Jo, jo. Tak to je jenom taková ta jakoby hříčka, a oni tam právě řešili tu Madonu, a takhle my se jako z tracku, který vůbec s tím nemá nic společného, dostaneme úplně někam jinam.
1: Ne, my se teď samozřejmě dostáváme na 17.
0: Jo, to byli to takový naši hrdinové, a nejenom noci, Heroes of the Night, ale Farben, a tam je ta 17. Asi si ale ho pustíme, taky už byl tady v Ostravě, že jo, na Bícech.
1: Byl.
0: Je to tvořič se vším všudy. Místo!

0: Heroes of the night. Jaké máš hrdiny noci, když si takhle jakoby na první dobrou to nastřelím?
1: Nevím, já lehnu, zavřu oči a je ráno, takže tu noc jsem nějak jakoby minul.
0: Jo, tak
1: poslední dobou. Prostě ani sny, jako já jako celkově trpím na to, že já jakoby podle mě v dětství ano, ale jak jsem dospěl, tak já prakticky sny nemám. Když už mám nějaký sen, tak je
0: si
1: to...
0: Ho nepamatuješ.
1: No tak asi, nebo takhle, no to spíš nějaké sny mám, ale nějak se mi to vymaže, ale... Někdy jsou ty sny tak živé, že člověk se potom probudí a řekne si, ty kráso, tak to byl naštěstí teď sen, jakoby, jo. Ale nemám to jako každodenně, to se mi třeba stane 3x-4x do roka, že mě něco takhle probere, že ještě, že to byl sen, no, prostě.
0: Tak to já usínám klasicky u kraválníku, už to tím myslím, že jo, tak taková ta placatá věc, která hraje nesmysly. Zapnu se, říkám, podívám se na... jo, a je to. A teď jako spíš.
1: Televizi myslíš. Já jsem teď trošku myslel, že ti jezdí robovysavač, víš, jako placatá věc, víš, co vydává zvuky.
0: On většinou není na stěně a nejrůzní obrázky.
1: Tak.
0: Na placaté...
1: Jsi říkal kravál, takže já jsem ty obrázky jako
0: kraválník, no. No a teď jako máš takový ten typický, že jo, jdeš spát a jako v noci občas staneš, protože ti chce na záchod, jo, prostě, jo, tak jako, tak se ti to spojuje, že prostě se ti začne, jo, a to je vůbec jako strašný chyták, jo, když se ti v noci zdá, že seš na záchodě, tak to je podvod, jo, tak
1: ano, na to nesmíš, jo. Na to si dejte pozor, podle mě si musíš udělat nějakou jako kontrolku, jak si to ověříš, že jako, možná se štípnout, víš, ještě na tom, jo, záchodě.
0: No, ale ne do něho, jako, jo.
1: To by ti taky možná pomohlo. Ale.
0: No, to si pak svrkneš a máš to v té postel. No, to no, tak prostě se, že jo, to tělo ti začíná dávat náznaky, že se ti chce, tak se a do toho ti hraje nějaký ten film a teď jako ten mozek začne tak nějak částečně vnímat a teď se ti to promítne do toho, no to jsou ti fantasmagorie, jako, no nedej bože, že hraje Ordinace v růžové zahradě. H.R.M.B. alias Ring My Bell remake. No třeba se mi bude znát ozvonění dneska.

0: Někdy si takhle sám sobě kladu otázku, jaké by to bylo přespívat tracky z angličtiny do češtiny a nezměnit jim jakoby text nebo význam, protože můžeš zazvonit na zvonec. Tak tohle to se zpívá v tracku, který už je historicky snad tuším 70. a možná 60. leta, když jsme to rozebírali nedávno. Oh. Nemusíme to asi jako okay. Vůbec hledat dále.
1: Nicméně možná se to vrátilo proto, ale nové, podle mě mladé generaci to nic neříká, jako zazvonit na někoho na zvonku. Že to bylo kdysi, žádný jako SMS-kou, hele, jdeme ven v tolik a v tolik, nebo dneska už jako messengerem, nebo teď je moderní hodně, už ani ne jako textování, si myslím, ale takové ty audio zprávy. Ti lidi jo, už se jako živě ani nezavolají, jo, jako.
0: Yeah. Ale já to, tak tohle to je pro mě debata.
1: To,
0: jako
1: já to mám v práci a ti lidi tak chodí divně s telefonem.
0: Jo, jak ufon, že to mají ucha.
1: A já jim říkám, co na to chytáš, nějaký jako satelit, nebo už to máš tak naklopený.
2: Mám hlasovku.
1: Mám hlasovku, no. Ale že oni si to nadiktujou, pak si to poslechnou.
0: Ty. Jestli neřekli blbost.
1: No to je, to zní blbě, tak to musím ještě jednou. Jo, rozumíš, jo. A vlastně, než se domluvíš, tak to propásil ten čas, když jsi chtěl domluvit.
0: Já ty hlasovky z duše nenávidím, protože prostě...
1: No nicméně, ale ono je to praktické, třeba při tom, dejme tomu, teď doufám, že...
0: No když řídíš třeba, no,
1: když
0: tak
1: že neposlouchaj, tak to aspoň nějak rychle jako nadiktuješ, protože jinak mám vyzkoušeno, že přes ty jako telefony, to diktování jako těch textů, tam jsou vždycky jako nebezpečné chyby.
0: Jo, to napíše někdy.
1: No, takže radši teda ty hlasovky, ale to prostě nechceš se věnovat textování nebo tak. Ale jinak prostě ti lidi nezvednou. A ten jakoby live, jako, stejně mají čas.
0: Se stydí. Jako.
1: Stydí se. Podle mě oni jakoby nemají tu rychlou reakci. Co říct, jako. To je asi, to musím rozmyslet, hejde mi 5 minut.
0: No ale zase na druhou stranu, jako zpátky k tomu zvonku. Ano, dneska už jako nejde udělat z pravidla to, že jak byla ta zábava, že si prostě přiletěl tím prstem nahoru, dolů, že jo, a strhal jsi potom. Dneska už to máš takové to, že tam vždycky musíš vyťukat to číslo toho bytu a počkáš, než to zase zatelefonuje na ten domácí telefon.
1: Ne, tak, ale tak prostě si přiběh, udělal si z úkoly, šel si ven a zazvonil si a to klasické, jako zdraví, půjde Lucka ven? Ne, nemůžu.
0: No, Lucka se jmenovala.
1: Třeba, jo, nebo jako kdokoliv, jako kluci s klukama. Jo,
0: to už nezakecáš, jako byla to Lucka.
3: Místo 15.
0: Na 15 není Lucka, ale Shakira společně s ní Maluma a track Aqua.
1: Aqua.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
0: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Firemní akce. Takže zase salónek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
4: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.

0: se říká prý zpěvák, který je z generace Z a něco dosáhl a dotáhl někam, tak se jmenuje Sombr.
1: No a už víme, že tenhle ten single má opravdu potenciál.
0: Potential, tak se jmenuje track, který jsme právě slyšeli na 14. místě jako 14. nejhranější. Taková klidnější záležitost, možná se u ní dá dobře třeba povečeřet a tak dále a tak dále. Když jsme u jídla, tak zase jako si myslím, že nedostatek jídla trošku má Dua Lipa, ona by možná lehce jako 2-3 kg nahoru mohla jako přihodit, že jo?
1: A myslím, že to není taková jako
0: to. Ne, není to pohodně, tak no. Dobře, tak když to říkáš, tak já s toho souhlasím. Danny Elhal, Dua Lipa, Two Words, track, který už je tady s námi, možná někde od začátku roku bych skoro řekl.
1: To asi ano, teď jsem jenom k té Dua Lipa bych jako podotknul, že jsem ji ale nějaký ten pátek neviděl, se přiznám. Protože já ty klipy jako nějak nestíhám sledovat, takže...
0: Proto děláš v rádiu, že jo?
1: Proto dělám to v rádiu, my tady videoklipy nepouštíme.
0: Netřeba, my máme aspoň představivost a můžeme si něco představovat. Tak tady jsou na 13. Two Hearts.
2: Místo 13.

0: Tak to bylo tak moc krásné.
1: Two Hearts, Dua Lipa, Danny L. Arl. Já ti nevím, mě prostě v tomhletom tracku Dua Lipa hlasově strašně připomíná Robin. I to aranžma té skladby, nevím proč.
0: No já si myslím, máš pravdu teď, když to říkáš, ale myslím si, že to asi dělá to aranžma a ten styl té elektronické hudby, kterou Robin vlastně dělá jakoby od jak živa.
1: Jo, With Every Heartbeat v nějakém trošku tanečnějším remixu a úplně prostě ten podmas i ten hlas, ta kvalita, ten rozsah, ta hloubka, bych řekl, je to tam se vším všudy. Stejně tak So Much Beauty je track, který budeme mít na 12. místě v naší hitparády. Tam jsou Lost Frequencies společně s Nathanem Nicholsonem.
0: Já jenom vždycky, i dneska si vlastně, můžeme se opravit, že, aby jsme byli jako chytřejší zase do příští parády, ty vždycky říkáš v množném čísle Lost Frequencies.
1: No tak proč to jsou to ty frekvence, já vím, že on je jeden, jako, jo, ale jenom jsou producent. To ty frekvence, no, to tam má ztracené, tak dokud je nenajde, tak prostě jsou Lost Frequencies, budu říkat. No.
0: Za to podle mě Nathan bude asi jenom jeden.
1: No, je to tak, no, jedině, že by byl třeba, já nevím...
0: Ale může mít dvojníka.
1: Siamské dvojče.
0: Jsme dneska začali, že tady Bud s Terencem mají obrovské dvojníky a říká se, že snad každý má na světě aspoň jednoho. Mm-hmm. Já jsem ho ještě nepotkal, toho svého.
1: Já jsem ho viděl. On hraje na ty gumové kuřata.
0: Ale ten není tak podobný zase extrémně.
1: No má plus 5 kg, možná 10 proti tobě,
0: jako,
1: ale jinak úplně.
0: Takový jako styl, ale není.
1: Je to simpoš.
2: Místo 12.
0: Tak to zase jo.

0: Tak ještě jednou.
1: Dance. No, tak. Jsi to tady mačkal jako blázen, čuž.
0: Jo, se člověk někdy takhle jako umáčkne a ten dotýkač pak to zmáčkne dvakrát, pak se to vyprnul a tak dále, tak to je. Někdy ty prstíky neposlouchají, jak mají.
1: Musíš mít skleničku s vodou a vždycky namočit předtím, víš? No, máš lepší jako, vodivost.
0: No to ale úplně na ten dotýkač jako nebude jako to nejlepší.
1: Záleží, jestli je to kapacitní nebo ne?
0: Není. Fastboy od Mob a Super High. To je track, který uzavírá tu druhou desítku, i když na tom vrchním pořadí, aby jsme to jako udělali složitější. Takže 11. pozice, 11. nejhranější uplynulého týdne. A my tím vlastně i přehoupneme na další hodinku. Máš něco k tomu, že bychom řekli k tomu Fastboy?
1: Tomhle, no je to strašně matoucí, zase ten návod. Tady to je přesně naopak. Fastboy, což je jednotné číslo a jsou dva. Takže je to jako fakt guláš. Jako už, jo.
0: No, tak a ještě do toho
1: Fast Boys, když jsou dva.
0: Nevím, no.
1: Tak asi.
0: Třeba je rychlý jenom jeden. Místo 11.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
0: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Ulakadakada, to byla první novinka tohoto týdne na Fresh Radio. A to jméno, které představuje to hlavní jméno, je jakoby možná sex symbol milénia, by se dalo říct.
1: Já jsem teď jako chtěl říct, co to asi bude znamenat. A ono to asi musí...
0: Ulakalakala?
1: Asi no, to... Taky to může být nějaký afrického kmene, něco být, jakoby, jo?
0: Tak jelikož tenhle ten track udělal ve featuringu jmenovaný tady sex symbol milénia Enrique Iglesias, s kterým já jsem taky strávil nějaký ten pátek na koncertech, tak co by ne. Jinak Santos Bravos je latinsko-americká chlapecká kapela z Mexico City, takže tam ta latino-americano síla jde cítit. Tenhle ten track, já si myslím, že bude bezesporu hitem.
1: No, tak ale podle mě přišel teď trošku na podzim pozdě. Mohl jako to být veselý letní hit, teď to bude veselý podzimní hit.
0: No, je to tak, je to tak. Druhá novinka bude lehce více do elektroniky, ale bude možná nebezpečná. Nebezpečná.
1: Dvakrát nebezpečná. No, no. Nebezpečná. Je to zdůrazněné. Danger, danger.
0: Na svědomí má Dom Dola a společně s ním Solomon. Ten moc často nebývá jakoby podepsán na nějakým vydáváním, on je uznávaný DJ. Tak posuďte sami, jestli se vám track Danger Danger bude líbit.

0: Extáze Music Chart.
1: The party every day. Někdo paří každý den, někdo maká každý den. Pitbull společně s Kiss, Reach for the Stars. Co říkáš tomuhle featuringu pana Mr. Worldwide?
2: No a překvapil mě samozřejmě. Zase základ je někde z roku 1975, čověče. A je to, já jsem si to teda teď rychle tady zkoušel prověřit. Pravděpodobně k potkání těchto dvou velkých hudebních men nedošlo, jakoby fyzicky, ale opravdu Pitbull získal jenom ty vokály a práva. Je to vlastně z původního hitu Rock and Roll All Night od Kissu.
1: Jasně.
2: No a tenhle ten song je vlastně jedním z nových nebo aktuálních singlů nového alba, které teď v říjnu má vyjít, nebo už vyšlo, Bitcoin se jmenuje.
1: Já si zase neustále představuju jednu věc. Je to taková jako zajímavá představa, protože jestli někdo vybaví kapelu Kiss, to jsou, že jo, rockeři se vším všude, jak mají bílo-černé
2: make-upy
1: no. přes tváře.
2: Takové ty blesky.
1: Ano, hromy blesky všude. Dokážeš si s nima představit takhle jako zmalovaného Pitbulla?
2: Tak Pitbull by to hlavně mohl mít i na hlavě, i zhora.
1: Jo, my to mohli mít jako odrazku.
2: Když to Kisáci měli jak ještě velké hřívy, že? Já bych chtěl vidět toho Pitbulla možná s tou hřívou spíš, jakoby, víš? Jako. To by byl nezvyk, to bychom ho podle mě nepotkali.
1: A to je krásné na naší představivosti, protože jsme opět neviděli klip. Možná se něco takového událo, možná ne. Ale tohle to bude určitě zajímavé. Reach for the Stars, zajímavá to varianta, ale zpátky do bodového hodnocení hitparády Extáze Music Chart, která reflektuje to, co se v uplynulém týdnu hrálo nejvícekrát na našem rádiu.
2: A my tu máme zase takovou navrátilce. Ale zase tak za 3 týdny bude už docela aktuální zase.
1: Myslíš, že pan Hrabě bude aktuální?
2: Myslíš, že ne?
1: Proč? Jako tím podzimem?
2: No, co je na konci října? Co se slaví, jo? Už teď vidím výzdoby.
1: Halloween,
2: no už teď zase vidím výzdoby.
1: Jako, o, tak jako s těma rušičkama mám, ale co spočne?
2: Halloween, tak jako Dracula.
1: Tak jako pije krev,
2: určitě
1: no.
2: Se jako lidi převlíkají minimálně za, teď jsem chtěl říct netopíra, ale upíra jsem chtěl říct.
1: Upíra. Václav Upír Krejčí, alias Hrabě Dracula.
2: To jsem ještě neviděl jako v převleku nikoho za Václava Upíra Krejčího.
1: Halloween.
2: On je jako hrával, jo?
1: Hrával, no.
2: Ale myslím si, že za co jdeš na Halloween?
1: Za Václava Krejčího. Dracula a Tame Impala 10.

0: Drákula, Drákula.
1: Někomu pije krev, někomu je impresivní tím jeho království, které mělo v tom, že Karpaty, Transylvánie.
2: Transylvánie.
1: No.
2: Rumunsko někde.
1: Rumunsko, no. Kousíček, jen co bys doplivnul. No. Tak na desítce Tame Impala a tenhle ten nejslavnější hrabě asi na světě. Asi není slavnější. Ještě řekne hrabě, ještě má Monte Cristo, že jo?
2: Monte Cristo.
1: Ještě Monte Cristo. A Drákula je slavnější. A ne, že ne.
2: On jako žil díl.
1: On ještě možná žije.
2: Možná žije.
1: Nebo žije, jako vyskytuje se.
2: Vyskytuje se, no. Má tam nějaké ty podmínky, když je, kdy vyleze.
1: No, česnek.
2: No, bez česneku. Prostě, kdybyste šli s Drákulou na večeři, tak nic ostrýho.
1: Takže no česnek, no dřevěný kůl to the heart, jo.
2: Nebo i stříbro, ne? Nějaké
1: a daně. Přesně, a žádné stříbro je, no. Prostě vůbec, jo. To je stříbrná kůlka, ne?
2: Pozor, a denní světlo, samozřejmě.
1: No, denní světlo. Jo, ani solárko, prostě. Neskoušejte ho pozvat na solárko. Ale kámo, pojď, zajdem na solárko. No, to by bylo jako rychle konec. Sony Fodera, Libyanka.
2: Libyanka, to je krásné jméno, že?
1: No, Libyanka. Líbí se ti Anka?
2: Ano, to je vlastně složenina líbí. Anka?
1: No. Asi se líbí, no. Let me be in your arms, dovol mi být jakoby, já bych to řekl jako ve tvém obětí, bych to přeložil.
2: No, v tom, no, asi v obětí.
1: V těch ramenech to byl blbost, že?
2: Nejsou ramena, to jsou jako paže, no, jako celé arms, že? Mém oběti. Místo diva!

0: Let Me Be In Your Arms, Sony Fodera a krásný hlas Libyanky. Devátý nejhranější track uplynulého týdne a my jdeme za možná Super Mariem, možná za Mariem.
1: No, my hlavně jdeme za zase aktuální jedničkou na světě.
0: Ano, aktuální jedničkou podle...
1: Co se DJingu týče podle serveru, nebo jak se tomu dneska říká
0: DJ Mac. Je to by... Zase, nemusí to znamenat, že to
1: populární,
0: je úplně nejlepší, ale popularity.
1: Popularity.
0: Je to tak. Track, který nemá ani dvě minutky, taková rychlovka a přesto se
1: opětal. To mohlo podobně rychle jako vznikat, taková skladba třeba.
0: To by se zdivil, člověče. Taková dvouminutovka ti může zabrat někdy na přípravách.
1: Dva týdny.
0: Dva roky možná, klidně.
1: Tak asi jo, když chodíš do práce a máš půl hodiny denně čas sedět u počítače, tak to může trvat dva roky.
0: Tady ho máme.
2: Místo 8.

0: Nejsem úplně největší fanda Davida Guetty, rozhodně nejsem ani jeho hater, prostě ho beru tak, jak je. Je to velmi úspěšný DJ a producent, ale upřímně poslouchat track Mario déle opravdu než ty dvě minutky, tak mě odvezou nohama napřed. je to takové jakoby afro, houseově líbivé, ale jako je to furt jedná ta sama melodíka, jeden refren dokola, dvě minuty zpívaný. Ale jo, tak jako funguje mu to, featuring Just je asi očividně dalším úspěšným tahem téhleté firmy na úspěch, která se jmenuje David Guetta. Tam už to uzavřel možná?
1: Jo, já jsem tenhle single taky objevil někdy minulý týden mezi novinkami a mám ho tam už v playlistu v nějaké další verzi, ale před tím víkendu jsem se třeba na něho ještě nedostal.
0: Možná příští víkend.
1: Já jsem totiž objevil, že ona ty nové hity úplně posledních třeba 6 let jakoby moc v těch klubech
0: nefrčí. Nefrčí to, že ne? Jak které? Jako třeba
1: Hele, i ten Hugo, překvapivě, je prostě...
0: Jenom virál?
1: No já jsem měl teď jako o víkendu pocit, samozřejmě dneska do klubu nebo na diskotéky převážně mladí lidé dorazí, co už ti třicátníci už jako sedí doma. A prostě, když tam nedáš jakoby český rap, a nebo to není úplně zase až do toho hardstylu, tak je to taková prostě všecko nuda. A přiznejme si, ať Hugo je jakoby skvělý, tak je velmi pomalý, no.
0: No tak je to tak, ale hele, na internetu to funguje. Mimochodem, víš, že dalšímu velmi úspěšného stop ten světově uznávaných DJs se o tobě zdálo? Jenom? Nevím, co jako, no. Je to This Dream of You.
1: A víš, kolik ty skončil a teď jsem super jistý.
0: No, byl v top 10. Jo. Já bych jako skoro bych řekl, že možná jako já jsem byl dvojka, ale...
1: Je to možné, je to jako... možné, já jsem ty výsledky viděl a už jsem je zapomněl, jo. Už nejsem nejmladší, takže asi tak týden pamatuju. Jenom
0: já se na to teďka dívám, DJ Mac, top 10 DJs. Jasně, dvojka, dobře, dvojka, moje paměť funguje ještě.
1: Tak ještě druhý jako... nejpopulárnější DJ planety.
0: Jo, hned je tady máme, pro mě trošku překvapení, já jsem ho už
1: české,
0: jako měl...
1: jako země asi
0: planety. Lehce jako vyhaslého. This Dream of You, Martin Garrix, jestli to je teda sen o tobě, tak... Tak je to pro tebe, Dejle.
1: Tak děkuju.
0: Máš to na přání.
1: Tak mi to pust.
2: Místo sedmé.

0: Promiň,
1: no
0: tak my jsme se tady nepřihlásili a pojď, jak to dopadlo.
1: No, takže
0: vrátíme se k hlášení. Hlásím se.
1: Vyvolávám.
0: Martin Garrix dohrál This Dream of You. Typický klavírek, no, Martinu. Pořád má stejný podle mě sebou.
1: No, sebou asi ne. Někde ve studiu.
0: Počkej, dneska...
1: Nestáhl si nové pluginy.
0: Dneska dáš klavírek do takového jako baťušku, jako mám já?
1: No tak.
0: To je v klidu. Jako samozřejmě elektronický, ale...
1: Vlastně, není jako problém. To už dávno, tak hele, podívej se na Michala Davida, ten toho 80.
0: Ten to nosil jako kytaru, no, zase přesně, pozor.
1: Přesně. Pádlo se tomu říkalo, pádlo.
0: Pádlo.
1: Zapoj mi to pádlo. Fakt jsi tomu říkal pádlo.
0: Může být.
1: Ale má jako zahrát na to taky jako umění celkem.
0: Ono to tak trošku vypadá, no, jako pádlo.
1: No, tak možná to i tak někdy použil, že jo. Tak jo, zpátky k hitparádě na šestce jsou...
0: Šestka, teď jsem hledal v pořadí, kde jsme se zastavili a jsme na šestce.
1: Zase je to o penězeních Only Love.
0: Only Love, no.
1: No. Gorgon City, Caroline Byrne a já myslím, že to asi jako dál ani nebudu muset komentovat, nebo?
0: Ono to vypadá, že už jako svět je jenom o dvou věcích. Buď od Love, anebo od Lovech.
1: No, to by ne, že jo. Místo šesté! Only Love!

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Extáze Music Chart. Místo páté!

0: Lil Nas X, World's Greatest. Tím jsme začali poslední čtvrtinu dnešní hitparády Extáze Music Chart s datem premiérového vydání 12. října roku 2026.
1: Ano, tady zase, když zase rozeberem ten název interpreta,
0: já to rozeberu.
1: Interpreta, tak teď nevím, jestli je jeden nebo jsou tři. Lil Nas a X.
0: Já myslím, že je jeden asi, ne? Ale je nejlepší na světě. Aspoň ten track to říká. Byl na páté pozici, takže u nás nejlepší nebyl.
1: Uvidíme příští týden.
0: Na čtyřce si dáme nějaký ten špric, třeba špric kit, jo, a tak dále, a tak dále. Protože DJ Heartstring, jako srdcová
1: struna,
0: společně s špricem udělali track Sentimental Ultra.
1: Takže spíš jako je to ultra sentimentální věc.
0: Jo, a břinkne s tím na tu strunu srdcovou.

0: DJ Heartstring, Spritz a Sentimental Ultra. Bylo to pro mě alespoň více taneční než sentimentální.
1: Jo, jo, taky mě ten první úder beatu překvapil při tomhle názvu tracku.
0: Purple Disco Machine, náš oblíbenec společně s Meek. Meek.
1: Mík, mék, no.
0: Mík.
1: Nějaká kóza asi.
0: Možná nějaký kozel, možná i velkopopovický, možná vůbec ne. Taste my luck, nebo test my luck, budou zkoušet asi jako jeho štěstí?
1: Možná pokoušet, ne?
0: Jo, ježiš, to já bych to nepokoušel. No. Ale jestli ho pokouší, tak se jim to vyplatilo, protože jsou třetí. My jim gratulujeme. A tohle třetí nejhranější track uplynulého týdne na Fresh Radio. Test my luck.

0: Ondro, myslím si, že Mac je spíš koza, podle toho hlasu.
1: No, fakt.
0: Pravděpodobně asi ta zpěvačka. Ale nemáme to samozřejmě úplně ověřené a prověřené.
1: Můžeme začít prověřovat a ověřovat dále, ale raději skočme na pozici číslo 2. Tam jsou topik a někteří je chtějí sledovat
2: místo
1: dolů.
2: Místo druhé.
1: Já bych radši je sledoval nahoru, co? Lepší je vždycky vzhůru, než...
0: Co? No, ale když to vede jenom dolů, ta cesta.
1: Pak se zase odrazíš od spodu někde, ne? Dno musíš vždycky najít.

0: A před námi už je jenom místo první, tam je Leony a Way Too Late.
1: Místo první!
0: Tak se rozloučíme ještě, ne?
2: Tak my vám samozřejmě, vážení posluchači, přejeme krásný zbytek večera. Tady za náma už jsou nalazení kluci, jakoby plní jako sil od počatí a pořád mluvit. Pokud teda ladíte v pondělí.
0: Pokud ladíte v neděli, tak Martin Chlebou na mašinérie. Zatím čau!

0: Fresh Radio.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Move it!

0: Milí frešáci, krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, jsme tady po dlouhé době zpátky naživo.
0: Jo, ale byla to jako dlouhá doba, člověče, vidíš to?
1: Je to tak, já jsem úplně, jak jsme byli zvyklí tu teď nechodit, jsme měli předhrané sety, tak dneska jsem si úplně uvědomil, aha, dneska už vlastně vysíláme zase, ale je to fajn tu být po tak dlouhé době zpátky.
0: Já jsem se fakt těšil, chybělo mi to tady, já dneska jsem úplně nabitý energií, takže já si to chci dneska fakt užít. A máte se, milí posluchači, na co těšit. Skvělá muzika, nesmí samozřejmě chybět, to nejlepší ze světa taneční muziky. A víš, co teďka bylo? No. To asi víš moc dobře, DJ Mac, to
1: ano,
0: můžeme
1: ano.
0: Probrat.
1: Takže to určitě proberem.
0: Proberem to, kdo vyhrál, no tak to už je asi jasný, to už jste určitě všichni viděli. Nicméně, proberem to celý. A máme připravený i House Magazine Records, takže nějaké novinky českých a slovenských producentů nesmí dneska chybět.
1: Ano, takže bude to nabité, takže snad se budete bavit s náma.
0: Přesně tak, hezký dobrý večer.
2: Move it!

0: Milí tanečníci, Hlavkus a vlastně Disco Rapido si představili, nebo my vám teď představíme jednu velikou specialitku.
1: Ano, je to tak. Mému projektu, který máme společně s Martinem, Disco Rapido, vyšel teď v pátek první track, naše společná práce s Jordym, který prostě bez kterého bychom to nedokázali, to musíme určitě říct. A mám radost, že se to podařilo. Je to track, který vyšel na labelu Aligned Control Records.
0: Pěkně,
1: na jejich kompilaci k EDE, které nás čeká vlastně, ADE nás čeká tento měsíc. Takže na jejich kompilaci jsou tam celkem 4 tracky, všechny stojí za to, ale určitě si posledně to hlavně ten náš. A je to teď na Spotify, na všech streamovacích službách, takže si to tam najděte. Track se jmenuje CXXV, což jako římsky, 125.
0: Okay.
1: Je to podle toho samplu, který tam je, který říká 125. To byl takový brainstorming, jak jsme došli k tomu názvu.
0: Ale 125 BPM to asi nemá.
1: Má to o trošku více. A je to věc, už jsme to zkoušeli hrát na několika akcích, reakce je dobrá, takže já jsem rád, že můžeme takhle naši takovou první tvorbu představit, že to někde vyšlo a doufám, že se vám to bude líbit taky. Už jsem to párkrát hrál v rádiu, jakože takový testovací běh, takže možná jste to už někde slyšeli, třeba to poznáte.
0: Takže milí posluchači, hezký volume doprava, velká premiéra právě teď na Fresh Rádiu. Fresh!

0: 19 hodin 35 minut, jak říkal dneska tady Dale, v zákulisí je třeba zmínit taky čas, aby si to řádně naladil, protože jsme tady nějakou dobu nebyli a chudák chodil neustále pozdě do práce.
1: No a byl úplně zmatený, nestíhal nic, takže
0: nic nestíhal,
1: je dobře, tak, že jsme zpátky.
0: Ale pojďme se podívat na vyhlášení Top 100 DJs na DJ Mag, který proběhl před několika dny. Neproběhám asi úplně všechno, těch je tam strašně moc těch DJů, nicméně pojďme si dát aspoň 10.
1: Jo, jako já musím jenom říct takové moje dojmy, já jsem to backup pročítal, jak to postupně zveřejňovali na Instagramu od té stovky nahoru.
0: Ano, ano.
1: A třeba tak do 30. místa jsem si říkal, OK, letos to celkem dává smysl a potom už to začalo jít z kopce docela.
0: No, takhle, od toho 30. místa je to furt to stejný.
1: No právě, asi tak, a já jsem říkal, kdo tyhle lidi ještě poslouchá.
0: Já jsem byl trošičku překvapen z 10. místa a to je brazilský DJ Vintage Culture.
1: A ten už byl ale i v top 3, si myslím, kdysi, nebo v top 5.
0: Fakt?
1: Takže ten, myslím, dokonce naopak klesnul a on je jako asi v Brazílii takové největší jméno, takže já si myslím, že když máš tak velkou zemi podchycenou, tak se prýruješ, co?
0: Ale já jsem byl za to místo spokojený, nicméně teďka budeme postupovat až na to první místo a tam, co si budem, budeme říkat vlastně to stejné jako minulý rok, dá se říct. Tak 10. místo, Vintage Culture, za mě super. 9. místo, Fisher.
1: Mm-hmm, takové.
0: Samozřejmě získal taky cenu, nebo první cenu za houseového DJ, což chápu.
1: Jo, je to prostě, to asi... nevím, on je pro ten house to stejné jako ti, co teprve, o kterých teprve uslyšíme pro svoje žánry, takže jako dá se to očekávat.
0: Takže dobře, za mě OK. 8. místo, tak tady budu trošku skeptický, Timmy Trumpet.
1: Tam jsem hodně skeptický, jako kdybych jako bylo čistě moje osobní názor, tak tam jako nemá vůbec co dělat. Kdybych to bral jakože z pohledu popularity, tak jako okej, v dnešní době třeba top 50, no, top 30 asi, možná taky, ale 8. místo.

0: Asi tak, no. Já si jako myslím, že to osmé místo, no. Takhle, on zas jako tolik nevydával.
1: No právě. A
0: těch tracků, jo, že zas jako osmé místo mi přijde, mám ho rád, jo, je fajn DJ, nemám proti němu nic takhle, ale myslím si, že to osmé místo pro něho není úplně, úplně asi dobrý,
1: adekvátní,
0: no.
1: Prostě, ne?
0: No, asi jo, no. Takhle, zvolil to lid, tak asi.
1: Mají, co chtějí.
0: Radio. Move it! Move it!

0: jsme si 10., 9. a 8. místo, pojďme popojít zase o něco dále. 7. místo. Tak, tady jsem byl jako v pohodě s tím asi. Armin van Buuren.
1: Asi, adekvátní. Ten se drží prostě pořád tak nějak, že o něm lidi ví, pořád je aktivní, pořád zkouší nové věci.
0: Ale to se mi na něm líbí, že on zkouší ty nové věci.
1: Přesně tak, a díky tomu, i když je prostě v této desítce už třeba 30 let, tak podle mě si to pořád zaslouží, protože pořád se udržuje relevantní a není, u něho mi to nepřipadá, že je to nějak ze setrvačnosti, protože lidi neznají někoho jiného.
0: Tady si myslím, že on si zaslouží vyšší místo teda.
1: Je to tak, jako, že minimálně i top 5 by dávala smysl.
0: Samozřejmě hned na to bere i první místo za Trends DJ, takže pochopitelně si myslím. Přesně. Pojďme na další místo, 6. Charlotte David.
1: To si taky myslím, že je asi adekvátní.
0: Jo, to si taky myslím, že je v pohodě. Hlavně je to první DJka, která se dostala do top desítky.
1: Nebyla náhodou Peggy Goo v top desítce loni nebo předloni?
0: Nevím, čtu, ale, že je, no.
1: Ale jako je pravda, že...
0: Takhle, nejvýše postavená DJka.
1: To je možné, ona myslím byla tehdy nějak na 10. místě. Jako určitě u ní zaslouženě, prostě tu popularitu si drží, je pořád relevantní a možná to jenom trošku ukazuje, že ten jako ta DJský průmysl je takový trošku pořád jakože hodně zatížený na muže, takže možná by to mě, doufám, že tím otevře cestu i nějakým dalším DJkám do vyšších pozic.
0: A slyšel jsi na Beat for Love?
1: Neslyšel, já jsem se tehdy potom zasekl na Absolute Stage, takže aha. Ale slyšel jsem různé jakoby názory, ale jako prý to bylo dobré, prý to bylo fajn.
0: Já jsem tam byl, já jsem si to užil, ale takhle, jak jsem viděl ten DAF, spousta lidí, nechci říct, že odešla, ale bohužel od toho hlavního pódia se vzdálila. Škoda si myslím, no. Jako ale to... co si budem, jako za tolik lidí to techno úplně asi nebere, nevím, no.
1: Uvidíme, jako jasné, ale jako víš co, já myslím, že teď v této desítce každý má reprezentant nějakého žánru, Armin je tam za ten trends, Fisher a Vintage Culture tam jsou třeba za ten house, Timmy Trumpet a tam za hudbu, co se hraje na kolotočích, takže každý tam má prostě něco, takže jako reprezentantka techna, jako takový ten nejvíc mainstreamový interpret, tak si myslím, že jako kdo jiný by to byl.
0: Je to tak. No a 6. místo, Dimitri Vegas and Like Mike, nebo jenom Dimitri Vegas.
1: No, to je jako by... Tam se to dá čekat, jako nevím, jestli pořád mají ty týmy s tabletama, zase nejsou první, tak možná ne. Zase musím uznat, že Dimitri Vegas za poslední rok, jako
0: vydali.
1: Jako tam toho udělal, ale vydal pár tracků, které hraju, takže jako aspoň tohle jako, musím jim dát uznání.
0: Přesně tak, teď jsem to chtěl říct, že aspoň vydali nějaké nové tracky, zajímavé, které se myslím docela dost chytly.
1: A jakože to trošku zasahují do toho hard dance, jak je pořád populárnější a jako nevědkupě často to nezní špatně, takže aspoň za tohle jim určitě musím dát kredit.
0: Za mě taky. Nicméně další DJs prozradíme za malou chviličku. Drž vlnu, jsme Fresh Radio, pořád Move It! Fresh Radio. Move

0: Pojďme popojít zase o další místa dál. Máme tady čtvrté místo a to je DJ Alok.
1: Mm-hmm. Vlastně ten je taky z Brazílie, takže...
0: Ten je taky z Brazílie.
1: Takže dává to smysl.
0: Dává to smysl. Alok, takhle. Od Aloka jsem viděl spoustu jeho neuvěřitelných shows, co představil na internetu. A viděl jsem různé videosety, záznamy a on dělá vždycky tak obrovské ty shows. Mně se hrozně líbilo, kde on postavil, nebo kde nechali postavit takovou pyramidu z té stage a lidi vlastně byli dokola všude možně.
1: A já myslím, že jestli se nepletu, tak hrál i na pláži v Riu pro několik, pro milion lidí, to vždycky,
0: jo, to, bylo,
1: to se povedlo pár interpretům, takže jakože dobře, že někdo domácí to dokázal.
0: Ano, když jsme u toho, tak my jsme na našem Instagramu Pořadu mluvit sdíleli další vlastně takovej rekord, tentokrát to nebylo na té pláži, ale bylo to někde v Brazílii, jestli se nemýlím, a byl to Calvin Harris zahrál v ulicích. Teď bych kecal upřímně, kde to bylo, nicméně, nebudu to teď tady... v São Paulo, tady to mám, kde přilákal 1,6 milionu lidí.
1: To už je solidní návštěvnost, no.
0: To je asi hodně, no. To je
1: prost... Nechtěl bych tam, jestli tam byly bary, tak bych tam nechtěl pracovat, popravdě.
0: si představím, že čekám na to pivo.
1: No, právě.
0: Třetí místo. Tak tady jsem to už trošičku čekal. Je to Anima.
1: Mm-hmm. To je asi takový největší, ten je poprvé určitě v top 3 a jako, kdyby to bylo v top 100 vizuálních interpretů, tak jako jasné, že
0: tak
1: tam,
0: jedničkou,
1: tak,
0: no.
1: Tak jako asi tam by měl být, jako co se týče hudby, tak asi si to kdy nenašlo cestu, mi připadá jeho hudba čím dál tím nudnější, ale zase když to spojíš s tou show, tak chápu, že to v lidech zanechá dojem.
0: Jo, jako v té show to vypadá opravdu epicky, myslím si, že to... fakt jako něco má do sebe. Ta jeho hudba, ten jeho styl té muziky a ta jeho show něco má do sebe. No, posunul se chlapec o 7 příček nahoru. To je moc hezký. Dělají to určitě ty shows, no. To, co si budem, to je velkolepé. No, druhé místo. Martin Garrix.
1: Což je podle mě jméno, které je v té top dvojce vyloženě ze setrvačnosti, protože vyjmenuj mi něco, co udělal Martin Garrix v posledních 5 letech a pamatuješ si to. Nic.
0: No, tak je tam, no. Druhé místo. A pozor! Tadam, tadam! První místo! David Guetta.
1: Wow, jsem naprosto šokován tímhle výsledkem.
0: David Guetta, no, co si budem? Tak DJ, producent, který spíš vydává poslední dobou remakey starých tracků.
1: Je to tak, které se ale hrajou pořád v rádiu, no. Takže pro hodně lidí je to prostě první DJ, který je napadne. A
0: je to ta,
1: asi, tady je pro něj asi jednoduché vyhrát, si myslím.
0: No, tady asi tady k tomuhle úplně nemám co dodat. Jenom jedinou věc ještě tady, že vlastně je historicky šestým vítězem v řadě, který si drží to první místo a vlastně získává takto rekord a překonat ho bude si myslím velice těžké.
1: Mě by zajímalo, jak dlouho se tam bude držet třeba do svých 80 let, víš co? Je to dost možná, bych mě to nepřekvapil. Jestli do té doby DJ Mac Top 100 vůbec ještě bude, protože...
0: Kolik mu je vůbec let? Počkej.
1: 56 tuším, nebo možná už i více.
0: Googlím to. Kolik mu je let?
1: Myslím, že tak v prostředních 50 plus minus.
0: Člověče, já to tu neumím najít teďka tak v rychlosti.
1: Já se zkusím podívat, protože teď mě to zajímá. Když
0: mě to, mě to... A, 58 let.
1: 58, tak jo, dokonce ještě víc. No, tak... uvidíme, jako jak dlouho ještě bude hrát. Třeba my jsme v top 10 třeba už není Tiesto, o kterém jsem si myslel, že tam bude navždy. A třeba za letošní rok bych ho tam klidně dal, protože jak začal vrátil se k trendu.
0: Přesně, no.
1: Zároveň posouvá hodně nových interpretů, kteří v tom žánru fungují a jako tohle by v jeho věku prostě takový ten veterán měl dělat a doufám, že v tom bude pokračovat a třeba příště bude v této desíce.
0: Mně se to hrozně líbí, že on se k tomu trend vrátil. To mě bere u něho, no. Za to jsem moc rád a docela mě mrzí vlastně, že tam není, no.
1: Ale uvidíme, třeba se tam posune, třeba mu uvolní místo třeba Timmy Trumpet, což a bude tam. Fresh Radio. Move in.

0: Stále jste nalezení na Mluvit a my se přesouváme do druhé hodiny, což znamená, že Pekos to tady po mně převzal za mixem a zatím to vypadá, že bude pokračovat v podobném rytmu, ale my si za chvíli dáme i nějaké novinky, jak jsme avizovali z House Magazine Records.
1: Je to tak, jak říkáš?
0: Takže poslouchejte a vše přijde.
2: Move it!

0: a je čas na naši pravidelnou dávku novinek z House Magazine Records a máme tady první dnešní skladbu na holení. Co tam máme?
1: Dnešní první skladba je od DJ a producenta Lukas Aven a jeho track Ground Zero.
0: A už slyším, že to bude taková
1: tvrdší
0: záležitost, takže jsem zvědav.

0: A pokračujeme, je tu dnešní druhá novinka z House Magazine Records.
1: Pokračujeme, zlatý český ručičky, teda nevím, jestli český, ale je to Randy David a jeho Bad Girl.
0: Tak to jsem zvědavý.

0: A do třetice ještě další track z House magazínu.
1: Do třetice, ale teď se předem omlouvám, jestli tohle kolegu blbě vyslovím, ale je to Tom Equi Ravena a jeho taky, track La Messique.
0: Takže to francouzsky.
1: François.

0: Ale takhle, jak to poslouchám, jo, mi je to hrozně připomíná DJ Alon Čupa.
1: Jo, je to takový...
0: Že je to takové...
1: Takový ten elektroswing, jak býval.
0: Jo. Ne, jsme polevili trošku tempo, ale jo, mě to tak hrozně jako připomíná.
1: Je to fajn, že tohle dneska není moc slyšet, takže že někdo s tím
0: dokázal přijít. Já si myslím, že velmi hezká změna.
1: Přesně tak.

0: A tohle klasikou se asi pro dnešek s vámi loučíme. Máme tu 9. hodinu, já jsem si ani nevšiml, teď jsem se podíval na hodiny.
1: Ten čas letí jako šílený.
0: Je to tak, takže jsme rádi, že jsme po dlouhé době tu mohli být živě a teď už to budeme pravidelně, takže vás
1: přesně
0: nepřipravíme.
1: Tak. Akorát, to, na co jste teď, mě napadá jedna věc. Aha. A já ani nevím, jestli bude záznam.
0: No.
1: Já ani nevím, jestli bude záznam, člověče.
0: Přišel nám i dotaz, jestli bude záznam, takže dobré téma, tak uvidíme.
1: Já nevím. No, uvidíme, dáme vědět na sociálních sítích. Asi nedokážu teďka momentálně říct úplně, no.
0: Uvidíme, pokud bude, tak vám ho naservírujeme.
1: Určitě.
0: Takže sledujte nás a kdyby náhodou ne, tak se aspoň budete více těšit na další vysílání. Dobrou noc!
1: Dobrou noc, ahoj!

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Hey,

nejlepší old school, který znáš.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

bílej pásek, lesklý boty. Měj sebou, bez těch nemáš šanci, nejsi to ty. Světla blik, blik, dáš nejlepší trik a nastává tvůj okamžik. Každej frajer tady dneska zapláče, ten zapíjí, yeah.

už máš přístup rovnou k věci. Hey! Kluka tu má, jak se zdá, ale to ti nevadí přeci. Pravidlo dvě, vždycky se musíš zhulit. Kolem je hluk, jsi chytrej kluk, hlavně nebudeš zbytečně mluvit. Sundej triko, nech si pásek, vyjdej chobot. Rozjeď solo jízdu na parketu, tanec pivu promot. Jsi to big, big, dáv nejlepší trik, a to je ten okamžik. Měl jsi úspěch, scénka se ti povedla, nechápu, proč tě v

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Firemní akce. Takže zase salonek, chlebíček a po hodině všichni koukáme, jak se nenápadně vypařit.
3: Tak na to zapomeňte. V Umparku můžete mít celý areál jen pro sebe. Rozhýbat své kolegy, dát si společnou challenge, drink, anebo vyzkoušet exkluzivní catering a pak to rozjet třeba na parketu. Trampolíny, nafukovačky, atrakce, bar, DJ a nejen nudnotuctovka. Od teambuildingu přes Family Day až po firemní večírek, který se klidně protáhne až do noci. Firemní akce jinak. Umpark Ostrava. umpark.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba host, neříkej jim, čím se živíš. Kanura by s tebou aj zoudovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami tím, že zmíní.

0: po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelem mís. Nejsilnější přežijí.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října, GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.